Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy znovu prudce rostou. Na světových trzích zdražují zhruba o 8% kvůli dalšímu vyostření konfliktu na Blízkém východě. Investoři reagují na vojenské údery Spojených států a Saudské Arábie v Iráku i na odražený iránský raketový útok proti americkým silám. Obavy z možného omezení dodávek ropy z regionu zvyšují nervozitu na trzích. Pokračující růst cen ropy se může v dalších dnech promítnout také do cen pohonných hmot v Česku. Nízký stav Dunaje omezuje výrobu elektřiny ve střední Evropě. Maďarská jaderná elektrárna Pax odstavuje jeden reaktor, protože v řece není dostatek vody pro chlazení. V Rumunsku pak kvůli stejné situaci odstavují reaktory 2. Za mimořádně nízkou hladinou Dunaje stojí dlouhodobé sucho a pokračující vlna veder. Podle odborníků může podobných omezení kvůli klimatickým podmínkám v budoucnu přibývat. Lukáš Horníček má namířeno do Premier League. O českého reprezentačního brankáře se podle portugalských médií vážně zajímá Newcastle United. Braga je ale ochotná jednat pouze v případě, že anglický klub zaplatí výstupní klauzuli ve výši 725 milionů korun. Pokud by se přestup uskutečnil, stal by se Horníček jedním z nejdražších českých fotbalistů historie. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: I na východě Moravy platí výstraha před vedrem. Riziko přehřátí a dehydratace je teď velmi vysoké. Zdravotníci u nás v regionu očekávají vyšší počty výjezdů. Meteorologové i hasiči zase vyzývají k obezřetnosti kvůli velkému riziku požárů. Současné počasí naopak přeje koupalištím, kterým by to mohlo trochu vynahradit uplynulý chladnější týden. A k vodě dnes míří i Hit Radio Zlín. Od 15 hodin budeme živě vysílat z koupaliště Zelené. Odpolední maxima dnes na východě Moravy dosáhnou až na 37 stupňů. Podobně vedro bude i v pátek a v sobotu. V neděli se ochladí na 33.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
8: Vstal jsi, dokázal jsi to, jako šampion.
4: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
9: Snídaně šampionů.
8: No jo, už se blíží páteček, krásné ráno vám přejeme my tři, Michal, Jasmin, David, ahoj.
10: Ahoj.
11: Dobré ráno.
8: Jak se vám spalo na dnešek?
10: No, upřímně moc ne. Když jsem se zbudila, koukla jsem se na hodinky, co mi měří ty životní funkce a všechno možný a opravdu mám hodnoty, jakože bych dneska měla umřít, jakože že jsem kaput dnešním dnem.
8: Takže Jasmin je technicky mrtvá, já tak trochu taky co David,
11: já naštěstí žádný hodinky nemám, takže já jsem úplně v pohodě.
8: Takže to je hodinkama.
11: Je to
8: no,
11: tak.
8: Jo. Sia, Unstoppable, tím začínáme, ať to tady rozjedeme, tak krásné ráno všem.
4: Hit Radio Zlín.

0: Já si myslím, že super start čtvrteční snídaně. Avicii, Sandro Cavazza, Without You. Krásné ráno v 6.09 Zitrádia.
1: Dneska budeme mít všichni jedinou misi, a to přežít, jo, protože nás opravdu čekají zase tropy, jak někde z Dovči, akorát bez moře, bez jídla zadarmo a všechno tohle kolem. Už kolem 8 ráno má být 25 stupňů a odpoledne mají přijít až 40.
0: Fuj.
1: No fuj.
0: Fuj. Bude to takovej Survivor, tak pokud jste se někdy chtěli zúčastnit tady té soutěže, tak dneska se to nám všem splní. Já jsem teda doma dal, padly jasný instrukce, včera nejsme šli spát a říkám, to je mojí, až se probudíš, zavři všechna okna. Jo, takže my teďka přes večer jsme měli přes noc všechno otevřený, aby jsme to aspoň trošku vyvětrali, ještě i když přes noc bylo už asi 20 stupňů, ale instrukce jasný. Jak bojujete proti vedru vy?
2: No, já teda ještě jednu věc k tomu, jaký bude dneska vedro, jo. Mně přijde takový trošku zvláštní, že když jsem ráno vstal, tak jsem si říkal, sakra, už je tady zima, protože je strašně dlouho tma. Aha. A večer, když usínáte, jestli si to všimli, je strašně brzo tma zase. Takže já si říkám, sice extrémní teploty, ale na druhou stranu, ta zima už se blíží a já to ještě nechci, takže já si ten dnešek naopak užiju.
0: Takhle, já jsem rád, že vždycky David v tom najde něco pozitivního, to je dobře. A co ty, Jasmin, jak to vypadá u vás doma? Vy máte, počkej, vy máte vlastně,
2: mají tu klimatizaci.
1: Ale my nemáme takovou tu, co je tady nebo v kanclech různě a tak. My musíme mít tu rouru z okna, co dělá strašný bordel, jakože hluk.
2: Jste chudáci.
1: A jen v jedné místnosti,
2: zvládnete,
1: že jo?
2: To s tím hlukem.
0: Jo. No hlavně to zvládněte vy, kdo nás posloucháte. Takže jestli jste ještě doma, tak opravdu super tip je možná zavřít ta okna, ať se vám tam to vedro neakumuluje přes ten den, jo. Co se nám tady teďka naakumulovalo, je další parádní muzika. Nelly Furtado, Say It Right, taky Linkin Park, Up From The Bottom, 6.11. Hezké ráno!

0: čtvrt na sedm. Dvě minuty k tomu. Tohle je Hit Radio a Nelly Furtado. Krásné ráno. Terminátor má dneska, hádejte, kolik mu je. Davide, tipni si.
1: Jako ten první film?
0: Ne, jako tomu člověku.
1: Tak to nebudu typovat, protože to vím, tak nechám Jasmin.
2: Já to taky vím.
0: Dobře, no. Tak schválně tipněte si, vy, kdo jste u rádia, kolik je dneska Arnoldu Schwarzeneggerovi. Je to přesných 79 let a pořád vypadá, že by nás tady sesekali všechny. Jo. Co on teda sám tvrdí, že dnešní cvičení už pro něj není o obřích svalech, ale o tom, aby si sám dones tašku z krámu a nemusel mu nikdo vázat kaníčky. Jo. Frajer.
2: Jako je to velký frajer a až mi bude 79, až nám všem, pokud nám bude 79, tak jako bejt v takovýhle kondici, to by chtěl každý.
0: No závidíme, já, to byl teda můj vzor, nevím jak, u tebe, Davide?
1: Taky.
0: Taky.
3: On se to nepovedlo, co?
1: Mimochodem, on říká, že, trošku navážu na to, co říkal Michal, že v jeho věku už není potřeba si dosahovat nějakých velkých cílů v tom cvičení, ale najít si v každém věku cvičení, které vám vyhovuje, který vám umožní být zdravý a hýbat se.
0: Teda musím říct, že jsem víc jako o polovinu mladší, tak za mě teda opravdový bodybuilding není taky zvednout stovku na bench, ale vstát z gauče bez toho, abych udělal...
1: On se ti to nedaří, co?
0: Tak Arnolde, 79 let, takhle na dálku přejeme všechno nejlepší. Pokud třeba i vy dneska slavíte narozky, i vám, no a za malou chvíli Offenbach, Norma, Jean Martin, Overdrive, tady na Hit Radio. Dobré ráno.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: Tanečná stanice Dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte bouračku na D1 na 325. kilometru. Ve směru od Ostravy na Přerov došlo k nehodě nákladního auta s osobním, projíždí se bez držení.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autokom Zlín.
2: Hit Radio Zlín.

0: tak všechno mám.
1: 6.28, tohle je nejnovější Poetika, blízko, s vámi Hit Radio, Michal, Jasmina, David a David má...
2: Ranní update.
3: Do bavorských lesů se mají vrátit lavičky pro turisty. Majitelé je v posledních letech odstraňovali ze strachu z odpovědnosti za případné úrazy. Nová úprava zákona má ale stanovit, že lidé budou lavičky využívat na vlastní nebezpečí. 8 mladíků z Pardubicka vyrazilo ve 3 starých Felicích až do Istanbulu. Během 8 dnů ujeli přes 4600 km ve vozech bez klimatizace i moderního komfortu. Nízkonákladovou výpravu na hranici Evropy a Asie označují za jeden z největších zážitků svého života. U jezera Most začíná festival Let It Roll. Pořadatelé očekávají kolem 20 000 návštěvníků na největším drum and bassovém festivalu světa. Během několika dní vystoupí hvězdy jako Pendulum nebo Wilkinson. Na bezpečnost budou dohlížet policisté na souši i na vodě.
1: Tak když řekl ten název Let It Roll, jo, tak vlastně tomu říká zlámaný beat, jo? Ty jsi tam normálně zlomil, Davide. To nebylo schválně.
3: Já jsem si nejenom, mě tam naskočilo Let It Rock.
1: Let It Rock?
3: Říkal, ne, to je Let It Roll.
1: Tohle je Let It Roll.
3: Je fakt, že jsme se tady nedávno, nebo jsme tak trošku ohrnovali nos nad tím festivalem Brutal Assault.
1: Takhle, jestli tady někdo ohrnoval
3: ty jsi taky ohrnoval.
1: Já jsem neohrnoval, já na to mám skvělý vzpomínky, ale tak tohle, mě to baví ta muzika, co vás?
3: Já taky ohrnuju teda tentokrát.
4: Jo, mně se to líbí, jakože, nebo takhle, nevadí mi to.
1: Když to začíná, Davide?
3: Začíná to dneska, potrvá dneska. To do 1.8.
1: Dneska, takže vy, kdo máte rádi zlámaný beaty, tak si tenhle festival užijte. No a kdo máte rádi třeba Counting Crows, jako tady David?
3: No, tak na takovýhle festival bych vyrazil.
1: No tak pojďme se to dát, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři srdcovky. Vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. 5 plus 1 vaši. Tak pojďme na to, 6.29 Hit Radio a Counting Crows, hezké ráno.

0: Tohle jsou Clean Bandit, Enmery a tohle je čtvrteční Hit Radio. Snídaní šampionů, 6 minut po půl sedmé, dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste někdy překvapili svoji polovičku, že jste uvařili něco dobrého, třeba k večeři.
1: Že jsme neuvařili, tím jsem jim překvapil několikrát.
0: Dobře, tak ty Jasmin.
2: Ne, tak to je to samý, jakože taky bych ho překvapila spíš tím, že jsem nic neudělala, protože jídlo má samozřejmě pořád. Ale naopak třeba Kuba mě jednou překvapil, jednou jedinkrát, že uvařil večeři on. Bohužel se to nedalo jíst, protože tam dal příliš mnoho chili, ale zase je expert na vajíčkový snídaně, protože byl na kurzu a teď dělá teda excelentně.
0: No tak dobře, slyšíš to, někdy půjdeme tady k Jasmínům na snídani.
1: Ona nám mezi tím vypere, že jo, už má ráda tuhle kratou chvíli.
0: To jsi říkala včera, jasně. No proč se na to ptám, já jsem teda, přiznám se, taky když jsem zkoušel vařit pro svoji partnerku, tak jsem z toho byl překvapený i já, protože se to nepovedlo. Nicméně, pokud byste vaše vaření, nevaření chtěli posunout někam dál, už to kvejš, tak už za necelou hodinu tady bude opět rychlá pitka a je tam luxusní výhra. Kompletní sada 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun a vy můžete získat všechny tyhle kurzy.
2: Navíc teďka Přemek Forejt spustil aplikaci, která je úplně nová, jmenuje se Kurzy Přemka Forejta. Je zdarma, najdete v ní několik lekcí, které jsou zdarma přístupné a když si tu apku stáhnete, tak tam na vás čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz.
0: Super důvod, proč být u Hit Rádia i okolo půl osmé. No a další důvod, proč být s námi i za chvilku Sunrise Avenue, taky Cyril Stumbling In. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
4: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu uslyšíš společně se svým vzkazem. Volej 8.

0: tento víkend na Hit Radio. Hit
1: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty z Moravy a Slezska, hlásíte bouračku na Opavsku na trase Bratříkovice. Hlavnice u odbočky na Jakartovice bouralo nákladní auto, počítejte s omezením, dejte pozor.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio, snídaně šampionů, 6.48. Krásné ránečko.
1: Je to doba dovolených a co si budem, moře je na koupání skvělý, že jo? Ale někdo si z něj udělal vyloženě koupelnu. Konkrétně turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo,
0: nekecej.
1: V tom moři.
0: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být tedy by úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
0: No, já si říkám, jako vlastně, když si představím chudáci, ty lidi, co si třeba co tam plavou a ty vody si lokli, jo, tak...
1: Ježiš.
0: Vlastně chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnice.
1: Pokusím se,
0: jo. Plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou... Bobr mořský

0: aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude zdejší, všude je fajn.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Vinotéka Double Wine v Lípěu Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu má příští rok zřejmě vzrůst. Premiér Andrej Babiš uvedl, že deficit bude sice nižší než 400 miliard korun, ale vyšší než letošních plánovaných 310 miliard. Ekonomové označují takový vývoj v době hospodářského růstu za znepokojivý. Přesnější odhad podle ministryně financí Aleny Schillerové přinese až srpnová makroekonomická prognóza. Podle analytiků by stát měl v období ekonomického růstu spíše snižovat zadlužení a vytvářet rezervy. Ministr školství odmítl návrh na zrušení 9. tříd. Robert Plaga označil plán předsedy SPD Tomia Okamury za nereálný. Okamura tvrdí, že by změna ušetřila až 50 miliard korun ročně. Podle ministra je ale takový odhad nepodložený. Debata o případných změnách českého školství tak bude pokračovat i v dalších měsících. Požárů elektrokol a elektrokoloběžek v Česku rychle přibývá. Za posledních 5 let jejich počet vzrostl z 10 na 142 případů ročně. Hasiči upozorňují, že největší riziko představuje nabíjení poškozených baterií. Doporučují proto nenechávat elektrokola ani elektrokoloběžky nabíjet přes noc nebo v chodbách a dalších únikových cestách. Podle odborníků souvisí nárůst požárů hlavně s rychlým rozšířením těchto dopravních prostředků. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Zájemci už se můžou hlásit do soutěže v pojídání švestkových knedlíků na Vizovickém Trnkobraní. Zapojit se může kdokoliv, komu je nad 18 let a troufá si do sebe během 60 minut naházet co nejvíc knedlíků. Loňský vítěz Radim Dvořáček jich spořádal 180. Letošní Vizovické Trnkobraní nás čeká od 21. do 23. srpna. Vystoupí třeba Support Lesbians, Tři sestry, René Dank, Xindl X a nebo Olympic. Soutěž bude v neděli. Dneska budeme vděční za každý stín, celý den bude jasno a odpolední maxima se na východě Moravy dostanou na 34 až 37 stupňů.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Ahoj, hezké ráno.
14: Krásný čtvrtek vám všem.
15: Snídaně šampionů.
14: Díky, že jste tady s náma i v tuhle tu chvilku.
13: S vámi Michal, Jasmin a David. No a samozřejmě parádní muzika, Avril Lavigne, Skater Boy, taky Xindl X, no tak pojďme na

0: 6 minut po 7 si dáváte čtvrteční Hit Radio, krásné ráno, Avril Lavigne, Skater Boy.
1: Možná jste někdy zažili pocit jako já včera, hlavně dámy třeba s prstýnkem. Co se stalo, jo? Chtěla jsem si prostě nasadit prstýnek a většinou si je dávám na levou ruku, protože tam mám o něco menší prsty a kůstky než na té pravý. A já jsem to zblbla a dala jsem si jeden prstýnek nesprávnej na levou ruku. A teďka on samozřejmě tam nandat šel, ale jak to známe, tak zpátky. Už to nešlo.
2: Takže tak to je školácká chyba, ale
1: no, jasně. Samozřejmě. Takže já tam mydlila o 106 mídlovou vodou. Teďka jsem se to snažila sundat. Úplně mi bylo horko, měla jsem návaly horka z toho stresu, že to nesu. Dám. Měla jsem nejdřív rudej prst, pak zelený, fakt mi z toho bylo hrozně. Nakonec se povedlo, ale tenhle ten pocit, to asi známe všichni, ne?
2: No, určitě jo, já teda i s prstýnkem, samozřejmě, když jsem byl menší, tak jsem si zkoušel třeba mamky prstýnek a taky to nešlo úplně sundat, ale nebylo to tak hrozný, asi jako připomněla se mi, jak to je dlouho zpátky, rok, co se tady stalo v rádiu. Já jsem tady nevšel, bude to velký přiznání, já jsem tady na chodbě našel kus nějakého plastu, bylo to, já nevím, z čeho to bylo, z kávovaru nebo, nevím, a tak jsem do toho začal strkat prostě prsty.
3: Jo, prst, uf.
2: A ten prsteníček se mi tam normálně zasek, jo, a teďka Jasmin může potvrdit, co se dělo. Já jsem tady s tím, to bylo před vysíláním, já jsem tady s tím chodil na té ruce a nešlo to namazat mejdlem, pak jsme tady sehnali olej, pak jsme šli nakonec s holkama na recepci.
1: Pak recepční přišli sem a snažili se z toho, celý patro a celá budova se vlastně Michala snažila dostat.
2: Vyprostit.
1: Jo, z tohohle, a to je klasický, ale chlap, prostě prostrká ty pazoury, kam nemá.
2: No mě by strašně zajímalo, nebo vlastně radši ani ne, komu ten díl chyběl, protože my jsme to museli rozříznout pilkou, kterou jsme tady našli u sekuritáka dole na vrátnici. A jako nikdo se nepřihlásil. Já vůbec nevím, co to bylo za díl, ale není, neexistuje.
1: David uvíznul někdy.
3: Tak prstýnek jsem taky zkoušel, mamčin, a ono nejhorší, jak popisuje, že když se to pak člověk mermoucí snaží sundat, tak on ještě napuchá a už vůbec to nejde. No.
2: Jako mě to nejdřív přišlo, jestli vzpomeneš, Jasmin, mi to přišlo jako legrace nejdřív, jo? Že jsem se smál sám sobě, jakože to seš ale blbec, Michale, jo, a říkám si, tak jako sranda, vás to pobavilo, ale třeba po, a nevím, 3/4 hodiny to trvalo, tak třeba už po takový půl hodině, už to nepřišlo vtipný ani mě, jo? Protože přesně jak ty říkáš, tak ten prst, on byl dvakrát větší pak a jako nešlo s tím nic, jo, a
1: teďka,
2: a už to bolelo a teďka to tak pálilo a teďka se to řezalo tou pilkou ještě. Já říkám, já už nikdy nikam prsty strkat nebudu. Mě by zajímalo, co by nám na to řekla legenda televizních novin.
4: Paní Zdena zůstala v kořenech zaklíněná celých 11 hodin.
5: Nebylo tady do smíchu.
4: Kromě několika šrámů se jí naštěstí nic nestalo. Na tuhle dovolenou ale jen tak nezapomene a do lesa na procházku už prý nikdy sama nepůjde.
1: No. Zdeno!
2: Zdeno! Tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějaké takovéhle podobné historky, kde jste něco někam strkali a nebo jste se prostě zasekli celý.
1: Kde jste uvízli, to nám dejte vědět. Číslo k nám 777-937-777 a ať to máme hnedka z první ruky s těma emocema, tak budeme rádi za hlasovky.
2: Přesně za hlasovky, no ale budeme rádi i za klasický zprávy samozřejmě. Xindl X, dovolená, to k vám letí teď, no a my se těšíme na vaše příběhy, který pobaví nejenom nás, ale všechny posluchače. Tak pojďme na to.

0: Krásné ráno z Hitrádia, přesně ve 7:15.
1: Kde jste kdy uvízli nebo se nějakým způsobem zaklínili? Na to jsme se vás ptali, já jsem měla včera takovou příhodu s prstínkem. No a jak to teda vypadá u vás? Pojďme rovnou na to.
0: Píše třeba Jirka, zdravím, když jsem dělal montáže satelitních televizí. Při jedné montáži u jedné paní se ozvala příroda a já prostě musel na toaletu. Jak je mým zvykem, zamknul jsem se a co se nestalo? Zámek se rozbil a z 5minutové návštěvy na záchodě se stala 2hodinová, kdy ještě paní musela zavolat zámečníka.
1: To je nepříjemná situace. Josef píše, jednou, když jsem byl malý, tak jsem si hrál s drátovýma sluchátkama se špuntama a jeden špunt se mi zaseknul v nose.
0: A tak to je v pohodě. Vem si, kdyby se ti zasekly v nose dnešní AirPody bez drátu, tak to bys těžko táhla ven.
2: Hlavně za 5000, že jo?
0: No jasně, a to bys udělal. Tak pojďme dál. Další zpráva. Tak mně se to přímo nestalo, ale mému bráchovi, když jsme byli malí, tak jsme jezdili ke známým na vesnici. No a brácha, zvídavý tříletý mrně, šel zkoumat slepice. Tak strčil hlavu do otvoru, kudy chodí slepice do kurníku. A zasekla se mu tam tak hrozný řev. A pak půl vesnice mu vyprošťovalo hlavu z kurníku. To píše Eva.
1: Já mám dost podobnou story, ještě vlastně, když jsme šli do restaurace, bylo mi třeba tak 6 a tam byly takový mříže železný. A já jsem taky byla zvědavá, tak jsem tam prostrčila hlavu tím otvorem, tam to šlo, zpátky už to nešlo a hlavně já jsem měla jako menší, jako větší uši, což se věkem srovnalo, ale v tu dobu brácha ze srandy říkal ušní modelka, to říká teďka sekře, která se toho nezbavila, bohužel.
0: Ušní modelka.
1: No, že by to byla taková velikost, že tam můžeš vystavovat klidně nějaký jako věci takhle, jo. A takže zpátky to prostě nešlo a opravdu taky skoro celá ulice mě tam tehdy vyprošťovala.
0: Taky píše Tomáš, dobré ráno, kamarád mi vyprávěl, že jako malý kluk byl s rodiči nakupovat globusu a našel na zemi zdrhovací pásku. A nenapadlo ho nic lepšího, než si ji utáhnout kolem jednoho z prstů na ruce. Po pár minutách zjistil, že utáhnul pásku až moc a že ji nelze sundat bez pomoci. Rodiče kvůli němu spacifikovali celý supermarket a po pár minutách ho prý někdo z místní údržby vysvobodil. Máme tady taky ještě hlasovku od Káti.
3: Dobré ráno všem do studia, posluchačům. No tak já mám takovou historku a zážitek se svým synem, který je teda dnes již dospělý, ale když byl malý, měl asi cca 3-4 roky, tak po několikere upozornění, že má zůstat na té chodbě jenom stát a čekat, až připraví mladší dcerku, tak prostě syn si strčil hlavu mezi šprušle na chodbě. Mezi zábradlí, ano, slyšíte správně, mezi zábradlí. Bylo to, byly to takové nervy, protože hlava tam šla, ale zpátky ven samozřejmě ne. Takže jsem prostě celá spocená, červená, rudá, prostě se snažila tu hlavu dostat zpátky. Mezi tím měřovalo druhé mladší dítě, do toho jsem přemýšlela, když by to nevyšlo, co budu dělat, jestli budu volat hasiče, to budu rozřezat, nebo nevím. Takže nakonec jsem mu tu hlavu teda dostala s tama, nevím jakým zázrakem, do dneška nevím. Jedno velké úlevu jsem se rozbrečela a můžu vám říct, dnes to dělá moje vnučka. Takže se potatila a nevím, co tohle je za nápad, ale už tu hlavu mezi těma špošlama na chlubě měla taky. Takže vám přeji krásný den a myslím si, že tohle je snad ještě horší než ten prst, i když ten znám taky moc dobře. Tak se mějte hezky, ahoj Katka.
0: Mě teda Káťa připomněla spoustu vzpomínek z mého dětství. Úplně jsem zapomněl, že jsem tam tu hlavu mezi ty šprusle rval taky. Vy dva? Měli jste někdy hlavu ve špruslích?
1: Já to říkala před chviličkou, ale to je v pohodě, Míšo.
0: To ty, Davide.
2: David ne.
0: Taky jste psali o zaseknutých prstech v prstíncích, no tak opatrně kam co strkáte. My vám teďka strčíme další hity. Felix Jen, Jasmine Thompson. Jasmine.
1: Jasmine,
0: to jsi ty?
1: Okay.
0: To jsi ty vlastně, ne?

0: Má fakt hlas jak ty? Jasmin, ta Jasmin Thompson.
1: To je ona.
0: Je to ona? To tak já nevím. Felix Jen, Jasmin Thompson, Ain't Nobody, 7.22 na Hit Radio.
2: My jsme se tady bavili o těch věcech, kde jste se dokázali třeba zaseknout, nějakým způsobem zašprajcnout, takže to kolikrát nešlo zpátky, tak píše ještě Martina. Byl u mě v práci pán a říkal mi historku, jak se mu zasekl na ruce prstýnek. Tak jel k hasičům, aby mu ho sundali, ti prý jen tak nemůžou, takže museli jít do nemocnice. A v nemocnici zase zpátky zavolali hasiče a ty ho teda nakonec vysvobodili. Tak co to je?
0: Mě tohle připomíná, když jsme byli malí a určitě se v tom poznáte, když jsme chtěli něco po rodičích, jo, a přišla sa. Tati, můžu dneska ven? Hele, to si domluv s mámou. Mami, můžu dneska ven? Tak to si domluv s tátou. Stejný.
2: Klasika.
0: Děkujeme za všechny vaše zprávy, to nás moc pobavilo. Co vás zabaví za chvíli? Další muzika Enrique Iglesias, Subevela Radio. Taky budeme soutěžit o online kurze vaření Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na silnicích. Řekneme, jak to tam vypadá. Bude doprava, hezké ráno.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
4: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
8: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
7: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Hit Radio.

0: Vašek. Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Frýdecko-Místecku v Třinci, v Bezručově ulici mezi křižovatkami s ulicemi Frýdecká a Lesní probíhají práce na silnici. Místo je neprůjezdné, jeďte jinudy.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autocom Zlín.
2: Hit Radio Zlín. Čujeme na radio.

0: Iglesias, Subemela Radio na Hit Radio. Přesně o půl osmé, za chvíli rychlá pitka, budete soutěžit o kurzy Přemka Forejta. Nejdřív ale David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: 97letá kuchařka se stala internetovou hvězdou. Důchodkyně z Miami si získala miliony fanoušků videí, ve kterých se svým vnukem vaří tradiční rodinné recepty. Letos se navíc stala nejstarší žijící ženou, která pravidelně tvoří kuchařská videa na YouTube. Názory přátel mohou nový vztah výrazně ovlivnit. Podle psychologů je dobré vyslechnout si pohled okolí, ale konečné rozhodnutí by mělo zůstat na vás. Jediná poznámka od kamarádů totiž může změnit pohled na partnera, i když jste si do té doby skvěle rozuměli. Češi jsou evropskými přeborníky v nakupování ve slevách. Ve slevových akcích pořizují už téměř 60% potravin i drogérie. Obchodníci proto nabízejí stále nové akce a slevy, protože právě cena je pro české zákazníky při nákupech jedním z hlavních rozhodovacích faktorů.
3: Já se přiznám, že včera, když jsem byla nakupovat, tak jsem tam viděla třeba rajčata, který jindy stojí 80 korun, takový jakože skvělý rajčata za 30 korun. Takže já pokoupila, že?
0: No vezmeš, no, člověk z toho má radost. Já teda musím říct, že jeden z ukazatelů, kdy jsem jako pochopil, že už patřím do těch starších, do té starší skupiny, je to, že jsem právě začal vyhledávat slevy. A to když potom obchodí a teďka vidí, že tamhle na tebe svítí ten, ta oranžová cena sleva. Jo, sice to stálo předtím 30 korun, teďka 40, ale je tam napsáno sleva.
2: Tahle radost je doslova k nezaplacení.
0: Doslova. K nezaplacení je i výhra, kterou tady pro vás máme celý tento týden. V rychlé pětce hrajete o kompletní sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun.
2: To je zadarmo, to je ještě víc.
0: To je zadarmiko, tam nenecháš, ne? 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře. Tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám Chci soutěžit na 777 937 777.

0: My Head. Tohle jsou hity pro vaše perfektní ráno. 7.35. Posloucháte Hit Radio. Rychlá
1: pětka. Celý tento týden v Rychlé pětce soutěžíte o sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak kdo to bude dneska?
0: Dneska to bude Sára, ta je s námi ve vysílání. Ahoj Sáro.
2: Dobrý den.
1: Ahoj.
0: Dobrý den, ahoj. Ty jsi napsala, že by ses přála soutěžit, protože rádi vaříte s tvojí mamkou a že by se výhru chtěla věnovat právě jí. Tak co vaříte, ano? Co vaříte nejraději? Co máš tak nejradši, Sáro?
2: No tak svíčkovou, nebo třeba...
0: No jo, ježišmarja.
2: Řízek s bramborovým salátem a takhle, no.
0: Svíčkovou, tak my tři si asi uděláme výlet do Opavy, jak to tak poslouchám.
2: Jo.
0: No jo, no tak domluveno, hele, máme na tebe kontakt, uši, adresu, všechno, tak Sáro, pojďme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenuj alespoň jeden sport, ve kterém závodí Ester Ledecká.
2: Snowboard.
1: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké velké zvíře vydává zvuk podobný troubení?
2: Slon.
0: Jo.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Drahokam smaragd má rudou nebo zelenou barvu?
2: Zelenou.
1: Yes.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Sáro, budeš vědět, jak se jmenuje mládě koně?
2: Živě.
0: Jo.
1: No
0: a pojďme
1: poslední.
0: Na poslední, to je fofr.
1: Jak se jmenuje parťák Boba, se kterým žije v klobouku?
2: Bobek.
1: Je to tam!
0: To byla asi nejrychlejší rychlá pětka v historii Hit Rádia. Sáro, je to tvoje.
2: Děkuji.
0: Je to tvoje kurse od Přemka Forejta. Za 30 táců je to tvoje. Tak máš maminku u sebe nebo poslouchá?
2: No mamka je v práci a zodpolednej to asi řeknu, no.
1: No tak bude mít překvápko hezký.
0: Velký překvápko.
2: Jo.
0: A co ty děláš, Sáro? Ty chodíš do školy, máš prázdniny, nebo?
2: Mám prázdniny.
0: Aha. A co děláš takhle o prázdkách? Už byla nějaká dovča?
2: Jo, byla dovča a teďka jsem na brigádě, no.
0: Hezký.
4: A určitě se už připravuješ na začátek školního roku, že jo?
2: Jo, no.
0: Jo, jasně. Sáro, byla jsi fantastická. Všechno posíláme, pozdravuji mamku, zvládně brigádu. Jo. A hezký prázdniny. Ahoj.
2: Tak jo, děkuji moc.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: 7.40, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. Před malou chvílí skončila soutěž Rychlá pětka. To je soutěž, která tady probíhá každý den už x let. No ale celý tento týden tady probíhá taky taková osobní soutěž, dalo by se říct. Já dostanu se k tomu jinak, jo. Občas se nás ptáte, co dělají moderátoři, když hrají písničky. To je častý dotaz, jo. Tak odpovídáme takhle veřejně, připravujeme tady to vysílání, mícháme ty písničky mezi sebou. Pak tady jsou ale i tací, kteří vyplňují slepou mapu Mexika.
1: Kteří se vzdělávají.
0: No, jenže takhle, co dělají moderátoři, když hrají písničky, to je jedna věc, jenomže ty to vyplňuješ během vstupu, jako jo. David tady má slepou mapu Mexika.
1: Hele, já se připravuju, kdyby v Rychlé pětce zazněla otázka, třeba jak se jmenuje nějaký konkrétní mexický stát, tak abych byl schopný zareagovat.
0: Davide, já nevím, jestli to víš, jo, ale my se ty soutěže nemůžeme zúčastnit. Ale dobře, takže Mexiko, to už bude hotový za chvilku. A co tam máš dál? Pojď, přiznej se.
1: Spolkové země Rakouska.
0: Rakouska a ještě americký prezidenty budeš taky vlastně vypisovat jednoho po druhém.
1: Je to tak.
0: Ty seš neuvěřitelný. Každý
1: taková
0: má prostě
1: zvláštnost, no.
0: No ne, já ti to závidím, protože já bych to jako nezvládl teda.
2: Tak David má rád ty zeměpisný věci, teď on říkal, že i na Google sleduje ty ulice, ne? Že s nima chodí.
0: Já bych chtěl být tvoje dítě jednou, no. Hele, jestli přinese něco horšího než jedničku, tak to bude sekec mazec. Za chvíli Alan Walker,
2: Jo, ten je taky dobrý,
0: ano. A tenhle prostě za chvíli to bude hrát, no.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Jste ze Zlína a okolí?
6: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
5: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
6: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
5: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
6: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
5: www.oaza-klidu.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
11: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
12: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na D55 mezi 62. a 61. kilometrem směrem od Uherského Hradiště na Veselí nad Moravou bude u Krajnice probíhat prohlídka a měření vozovky.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: tak už je někdo probuďte. Green Day na Hit Radio v 7.53. Dobré ráno.
1: Každý známe tu hlášku, Harry, jdu do baráku. Tak jestli i vy milujete film Sám doma, tak možná budete teďka nadšený, protože možná vznikne pokračování a s tím nápadem přišla sama hlavní role, Macaulay Culkin.
0: Jasně.
1: Přišel sám do Disney s tím, že by si přál, aby teda se chystalo nějaký pokračování.
0: Přišel sám doma.
1: Sám doma přišel do Disney, přesně. Ale, že by se ty role jako obrátily, že by dospělej Kevin se snažil dostat do domu, který tentokrát brání jeho vlastní syn.
0: Jo, takže by teda Kevin ochutnal svoji vlastní medicínu. No tak to mě baví. Já teda nepodívám se na to, pokud v traileru neuvidím, jak si Kevin půjde do obyváku pro čipsy a netrefí ho želička do ksichtu. Jo, jinak, když se teda vrátíme, dneska má být vedro, tohle je vlastně takový spíš vánoční film, máme ho spojený s Vánocema. Tak jaká nástraha vás Sám doma bavila nejvíc? Za mě teda ozdobičky na zemi, jak tam jasně šlapal v tom, žehlička.
2: Mně se líbilo, jak házel z toho baráku ty cihly, ty cihly. A on se vždycky nestihnul uhnout.
0: A co na něj zval? Tady jsem vy, co na to křičel? Já už si nespomenu. Co tam ještě bylo? Traverza?
1: Všechno je tam skvělý, já to miluju. A pohořelá palice.
0: Pohořelá hlava, anebo taky, jak tam Ježišmarja.
2: Ty skody vodou, že? Jak,
0: jasně, řebík v noze, pak tam bylo Ježišmarja.
2: Pak nahřál kliku, že dole.
1: A nejdřív se rozmyslí, než tady budeš
0: takhle, tam ale je takových věcí, na co je vzpomínat, určitě vás taky napadla miliarda jeho nástrah.
1: Ale co je zajímavý, že
0: peří, už jsem si vzpomněl.
1: Oni existují lidi, kteří to jako nemají rádi. Vy třeba teda přítelkyně mýho Kuby Brá. Jo.
2: Že prostě nějaký člověk.
0: Prostě nějaký nezajímavý člověk.
1: Ne, že jsou lidi, kterým to přijde jako hodně násilný, prej ten film.
0: Ježiš, a víš, jak se těm lidem říká, dneska to jsou sněhové vločky, jasně.
1: Ježišmarja.
0: Takhle, prosím vás, je tady někdo, kdo nemá rád Sám doma? Ne. Tak jsme si to vyjasnili. Pojďme hrát, my vám naordinujeme taky další parádní muziku. Alex Warren, Ordinary, do 8. A pak přijde David a jeho zprávy. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Archeo Skansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
3: Před tisíci lety tu suřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeo Skansenu Modrá. Zve vás?
2: Archeo Skansen Modrá. Archeoskansen.cz.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří vrchol letošní druhé vlny veder. Na některých místech mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům. Celzia tedy zhruba o 10 stupňů nad dlouhodobý průměr. V sobotu přijdou přehánky a bouřky, které přinesou jen krátkodobé ochlazení. Už začátkem příštího týdne se ale od jihu znovu vrátí velmi horký vzduch a vedra opět zesílí. Vláda by podle Petra Macinky neměla mít vlastního kandidáta na prezidenta. Ministr zahraničí a předseda motoristů uvedl, že hlavou státu by měl být člověk z občanské společnosti. Podle něj by vládní kandidát působil jako zástupce jedné politické skupiny. Prezidentské volby se v Česku uskuteční za rok a půl. Tři falešní bankéři půjdou na 7 let do vězení. Vrchní soud pravomocně potvrdil tresty trojici Čechů, kteří z call centra na Ukrajině podváděli své krajany. Obětem tvrdili, že mají napadené bankovní účty a přiměli je převést peníze na jiné účty. Kriminalisté vyčíslili škodu na více než 100 milionů korun. Soud jejich jednání posoudil jako účast v organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: I na východě Moravy platí výstraha před vedrem. Riziko přehřátí a dehydratace je teď velmi vysoké. Zdravotníci u nás v regionu očekávají vyšší počty výjezdů. Meteorologové i hasiči zase vyzývají k obezřetnosti kvůli velkému riziku požárů. Současné počasí naopak přeje koupalištím, kterým by to mohlo trochu vynahradit uplynulý chladnější týden. A k vodě dnes míří i Hit Radio Zlín. Od 15 hodin budeme živě vysílat z koupaliště Zelené. Odpolední maxima dnes na východě Moravy dosáhnou až na 37 stupňů. Podobně vedro bude i v pátek a v sobotu. V neděli se ochladí na 33.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Dobré ráno, šampione.
0: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
10: Jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
11: 8:02, dobré ráno.
9: Krásný čtvrtek. Snídaně
11: šampionů. Ještě hodinu se vám budeme starat o písničky, těch tady máme Habakuk. Co byste řekli na činasky?
9: Paráda pecka.
11: Paráda pecka, co na to, David?
12: Už mě nerozesmívej při zprávách, ti na to řeknu.
11: Tak jo, slovenský klín, hezké ráno.

0: Je 8 hodin, k tomu 6 minut. V uších čtvrteční Hit Radio. Dobré ráno. Máme tady nejdražší vtip roku, možná historie. Pokud chcete celý rodině zrušit dovču ještě před odletem, tak stačí na letišti dostatečně nahlas říct, jsem terorista.
1: Tak tam nikoho nenapadne, ne?
0: No, nikoho. Tak tohle se stalo na letišti v Praze, možná jste o tom slyšeli nebo četli na internetu. Tak tohle zahlásil táta od rodiny, no a tenhle vtip stál tu rodinu dovolenou, takže nikam se neletělo. Představte si tu atmosféru cestou z letiště zpátky domů, jak to asi vypadalo, nevím, jestli jeli taxíkem nebo svým autem, jo. Tak dovedu si představit toho tátu, kdybych to napojil jako na svýho tátu, jo, jak to asi vypadalo, tak táta, když vždycky něco jako pokonil, tak si tak pak řekl, no, tak se stalo, no.
1: No ale tak když, to seš celý ty, ale to nemusíš dávat
0: když,
1: na tátu.
0: Když něco pak teda pokonila máma, tak to byl oheň na střeše, jo, takže nevím, možná to u vás máte podobně, protože chci říct, že jsem to jako potatil,
1: no,
0: se, jo.
1: No.
0: Dobře, no.
1: Tak. Ale to mi řekni, v jakém vesmíru se tohle stane, že někdo opravdu takovouhle větu dokáže vypustit z pusy na letišti.
0: Jako já si říkám, jo, vlastně chápu, proč se to stalo, že asi je blbý vtipkovat tady o těch věcech na letišti. Jo. Na druhou stranu, myslím si, že kdyby opravdový terorista chtěl udělat něco, tak to asi nezačne říkat tady ty věci. Jo? Je to takový jako k zamyšlení. Nicméně napadlo mě, že se vás zeptáme, vás, kdo nás posloucháte, jestli se vám stalo někdy, že nějaký jako vtip, který jste mysleli dobře, se úplně pak jako nepoved. A byla z toho pořádná šlamastika. Máte něco takového vy, protože já asi ne, protože já nejsem vtipnej, takže u mě je to jasné. Co vy?
1: Já popřemýšlím do dalšího vstupu, stejně jako posluchači.
0: Dobře, ty máš něco, Dave, napadá ti něco?
2: Já si pamatuju, že když jsem byl malej, tak jsem tak jednou na letišti řekl něco podobného. Já jsem teda řekl za tou kontrolou, něco ve smyslu, tak to nenašli. A pamatuju si, že mě strejda tehdy úplně neskutečným způsobem seřval, jako co si to dovoluju. A už jsem to samozřejmě nikdy neudělal.
0: Tak já jsem si teďka vzpomněl na, nevím, jestli se tomu přiznat, ale dobře, to bylo v Hradci Králové na benzínce, přijeli jsme s kamarádem na pumpu. Já jsem řídil, on byl spolujezdec, stojíme u stojanu a šel pro něco dovnitř, jo. A teďka, jestli víte, tak na jedné značce čerpací stanice vždycky byly ty lidi, kteří stáli venku a kteří ti čerpali, jako jo. A já na něj ze srandy říkám, prosím, máš tu bouchačku? Jakoby těm lidem to nepřišlo úplně vtipný, jo. Mně bylo třeba 20, tak mě to vtipný přišlo, jo. Takže to byl takovej, říkám, vtipný, nejsem hrozný, no, jako omlouvám se teda všem. Zpětně na Šilku do Hradce, omlouvám se, jo. Takže jestli máte vy něco takového, co vás opravdu jako dostalo do takovýhle jako nepříjemné situace, pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to sem hoďte jako zprávu. Shabuzi Bar Song, další hit pro vás, 9 minut po 8 na Hit Radio a my vám stále přejeme fantastické čtvrteční ráno.

0: Tohle je Kaskáda, tohle je Hit Radio, 8:45, dobré ráno. Tak, ptali jsme se vás, jestli jste někdy udělali nějaký nejapný vtip, který pak nedopadl úplně dobře. Bavili jsme se tady totiž o vtipu jednoho tačky na pražském letišti, který zkazil dovolenou tím, že tam začal hlásit, že je terorista. Přišlo od vás spousta zpráv a taky spousta hlasovek. Máme tady třeba zprávu od Ireny.
1: Zo srandy jsem svojmu ex povedal, že jsem se vyspal s někým jiným, byla mi vrátěná stejná věta, až na to, že z druhé strany to už sranda nebyla.
0: Tak, to nebylo od Ireny, máme tady od Ireny. Můj vnuk letěl s mámou do Řecka a batohu do letadla zapomněl v kapse nůž, který měl předtím na táboře. To bylo u kontroly špatně, ale vysvětlilo se to a nakonec odletěli bez nože a ten vyzvedli na ruzině při návratu. Prekérka. To se stane. Máme tady pak taky hlasovku třeba od Míši.
2: Hezké ráno z Chomutova. Já mám takovou historku z Prahy, z letiště, kde mý známí letěli do Ameriky, celá rodina. A při otázce právě na přepážce, jestli převážejí něco nebezpečného nebo něco takového, tak jejich syn řekl bombu. Samozřejmě okamžitě u nich byla ochranka, všechno se řešilo. Samozřejmě se zjistilo, že vůbec nic takového nemají, jenomže kapitán toho letu odmítl vzít toho kluka na palubu. Takže se museli rozhodnout, buď pojedou všichni, ale bez syna, anebo nepojede vůbec nikdo. No, právě táta, pravděpodobně taky nějaký drsnej týpek, řekl, kluk to má blbý, holt je to jeho chyba, zůstává v Praze. No, takže do Ameriky letěli bez něj. Je to poučný, nepochybně. Takže zdravím, hezký ráno.
0: To je dovolená bomba teda, no. Máme tady hlasovku i od našeho, Dave, řekni to.
3: Ahoj, tady Tomáš.
4: Ahoj, tady Tomáš. To jsem takhle kdysi, takových 10 let dozadu, jsme jeli s kamarádem v takovým malinkým Peugeotu 106, kde je takový gorily v bomberech a s holejma hlavama. A bylo asi 00:30 ráno. A zastavila nás hlídka. Vylez ten jeden a říká, dobrý den, pane řidiči, sluneční kontrola. Kam pak tak jedete takhle pozdě a co vezete? No a kamarád říká, jedeme zahrabat mrtvolu, máme ji v kufru. Hele, takový masakr. To ještě nikdo neviděl. Frajeři vyskákali z aut, vopsali nás o hovnu a dostali jsme klepet a prohledávali nás a prohledávali auto, no. Jako fakt sranda, jo. Tak zatím čau.
0: Zatím čau, Tomáši. Fakt sranda. Děkujeme za vaše story, moc nás to tady pobavilo a plyne z toho ponaučení, že pokud někam letíte a nechcete si zkazit dovču, tak se určitým slovům konkrétně na letiště opravdu vyhněte. Beautiful Things, tohle je Benson Boone a tohle vám budeme na Hit Radio hrát teď. Tak díky, že posloucháte a přejeme krásné ráno v 8 hodin 18 minut. Fuuu!

0: tohle jsou hity. Na Hitrádiu Benson Boone v 8.21 za malou chvíli. Shakira.
1: Konečně.
0: Konečně se dočkáš, Davide. No a samozřejmě, vy, kdo máte rádi třeba Linkin Park, tak i pro vás budeme něco mít. Summer I Belong. No a i pro vás, kdo jste s námi na cestách, kdo nás máte za volantem, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
4: fajn. Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90. Penny.
2: Hit Radio. Hit Radio. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na D1 na 299. kilometru směrem na Ostravu. Dejte pozor na předmět na vozovce. No a na D35 na 276. kilometru ve směru na Ostravu blokuje pravý pruh nepojízdné auto.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Zlín.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong, 8.32, dáváte si čtvrteční Hit Radio. Co pro nás má David? Ranní update.
1: Ranní update.
2: Čínské město bojuje s vedry netradičním způsobem. Na střechách výškových budov instalovalo trysky, které vytvářejí jemnou chladící mlhu. Na první pohled to pak vypadá, jako by z mrakodrapů pršelo přímo do ulic. Inspekce varuje před některými instantními nudlemi. Laboratorní testy v nich odhalily bakterii, která může způsobit salmonelózu. Varování se týká vybraných druhů z kuřecí, hovězí i zeleninovou příchutí. Nový film Christophera Nolana láme rekordy i v českých kinech. O snímek Odyssea je takový zájem, že pražský IMAX přidal projekce i po půlnoci nebo brzy ráno. Za první dva týdny film v Česku vidělo přes 250 tisíc diváků.
3: Všimla jsem si toho, opravdu jsou projekce už od 9 ráno. Nikdy jsem nebyla v kině takhle brzo.
0: Taky ne, nebo po půlnoci vlastně taky ne. A tak ten film má 3 hodiny, tak vlastně si říkám, že z fotbalu, co nedávno skončil, jsme vlastně zvyklí vejt u telky ve 3 ráno, takže my jsme připraveni.
4: To spíš je, když jde člověk v 9 do kina, jak to řeší v práci?
0: No tak Praha se bere home office. Pojďme na muziku. Mám na vás otázku, taky máte svůj vlastní playlist top 10 songů, těch opravdu topek, těch nejoblíbenějších?
4: Jasně.
0: Jo, já se vám musím přiznat, já tam mám tohle, to je opravdu jeden z mých nejoblíbenějších songů, Robert Miles, Children, rok 96, a co mě na tom baví, že vlastně tohle byl jeden z prvních songů, který nemají absolutně žádný text, ale dostali se do rádií a my ho taky hrajeme dodnes. Tohle je srdcovka, připomínám, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5, jednu vybíráte vy. Tak asi pojďme na to.
4: Teď už ticho, ať mu neskočíme do řeči.

0: byla.
1: David Stepka, Eva Farná, dobré ráno, milá Hit Radio 8.42. A je to oficiální. Šikmá věž v pise se může jít zarabat. Přátelé, kamarádi, Česko má oficiálně nejkřivější věž na světě. V Boleslavi věž jménem Putna má větší náklon než věž právě v pise. A město s tímhle unikátem teďka míří do Guinnessovky.
2: A to není teda nová věž, to je prostě věž, o který teďka zjistili, že je celou dobu hodně, hodně křivá.
1: Jo, já jsem tady na to koukal, našel jsem tomu nějaký detaily. Je to věž, kterou postavili už v 19. století. Trochu tomu ujeli základy a seš najednou v Guinnessovce a stane se z tebe turistický místo. Tak teďka už tam jenom začít prodávat magnetky. Nicméně, kdo jste byl v Itálii v Pise, tak máte taky tu fotku, že tu věž podpíráte.
2: Počkej, a to nedělá jenom toto, i třeba v Česku, v Praze u tančícího domu. Tam no. Jedeš kolem a tam opravdu stojí turisti a taky dělají tenhle ten pohyb, kdy se o to opírají, jakože.
1: Jo, to kdyby ty turisti věděli, že tady máme takovou Putnu Mladý Boleslavi. Jo, takže nemusíme do Jitošky, můžeme do Bolky k Putně. Ale vlastně, co mě na tom baví, že Italové stavili Pisu 200 let, nebo šikmou věž Pise 200 let a říkám, ujedou ti základy a máš to tady hned zadáčo. Leony, don't worry. Za malou chvíli na Hit Radio taky Imagine Dragons, Demons. Tak počkejte na to, přejeme hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například

0: za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
3: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tohle jsou Imagini na Hit Radio v 8.52.
1: Dneska je ten den, kdy se venku opravdu rozpustíme, dneska to začíná, má být až 40 stupňů, takže jestli potkáte někoho, jak se usmívá na slunce, tak si můžete být jistý, že to není člověk, ale nějaká ještěrka, protože my ostatní budeme fakt se jenom snažit přežít.
0: Kolik je schválně venku teďka? Já se tady podívám na počasí, ukazuje mi to 26 stupňů, mi to ukazuje, což je v 9 hodin docela dost na můj vkus. No nicméně, co teda závidím trochu Japoncům, ti na to vyzráli, oni vytvořili, nevím, jestli jste o tom slyšeli, takovou speciální, dalo by se říct, toj-tojku, která vás za 10 minut parádně ochladí. Funguje to tak, že si sednete dovnitř, zavřete se a fouká na vás vzduch o 5 stupních, jo. Ta věc stojí asi 200 tisíc, ale je to prej hit pro firmy, co mají lidi venku na stavbách. Já si říkám, jako za 200 tisíc být nemocný, já nevím, no.
1: Ne, ale opravdu, jestli nás ladí někdo, kdo vykonává třeba takovouhle práci, jo, na těch stavbách a takhle.
0: Já jsem se bál, co řekne, že vykonává, když jsem se bavil o těch tojkách, pane bože.
1: Ne, tak my víme, že to je náročný v těchto těch horkých dnech, takže jsme v tom s váma.
0: Taky myslíme na kuchaře, protože v kuchyních dneska, no to ježišmarja, myslíme na vás, zvládněte to. Tak pojďme si říct, pojďme se shodnout na jedné věci, že úkol pro dnešní den zní jasně, a to přežít. Myslíme na vás.
1: Just one night, all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're my

0: Fergie na Hit Radio v 8.57. To je poslední song čtvrteční snídaně šampionů. My vám chceme poděkovat za další společný ráno. Vy, kdo jste na dnešek blbě spali kvůli jelenímu úplňku, tak to dneska nějak přežijte. Stejně tak ten hicák.
1: Tak my to říkáme už od soboty, že jo? Ono to bylo už někdy v pondělí, ale nějak se spí prostě furt blbě.
0: Já říkám od soboty, ale už od února. Teďka už se opravdu loučíme a budeme rádi, když i po deváté budete čtvrteční dopoledne trávit s vaším Hit Rádiem.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: A když Bůh dá, potkáme se s vámi zítra ráno v 6.00.
1: Tak ahoj, užijte si den.
0: A bude páteček, těšíme se, ahoj. Hit Radio.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, pokud byste jeli přes obec Hutisko, Solanec, tady máme komplikaci, jak jsou potraviny, tak auto vrazilo do informační cedule, na místě už je policie a snaží se to vyřešit. V Jarcové a ve Valašském Meziříčí momentálně probíhá oprava povrchu vozovky, zatí spár, jezdí se tady střídavě, ale řídí to pracovníci, takže tam můžete očekávat menší zdržení a pokud byste jeli po D1 na 264. kilometru, hlásí odstavený nákladák kvůli defektu, na místo už raději vyrazila policie. Vaše dopravní info volejte na 611 13 13 05.
4: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Coop. Všechno dobré.
7: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Naštěji už tam bude.
9: Přestaň!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
12: Devět hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Na českou protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky se dnes zaměří veřejné slyšení v Senátu. Koná se poprvé po přesunu agendy pod rezort zdravotnictví. Postup proti závislostem bude od srpna řídit dosavadní koordinátorka pro oblast duševního zdraví Dita Protopopová. Venku sice panují tropické teploty, v Havířově ale dál hledají vánoční strom. Mělo by jít o pravidelný jehličnan, vysoký zhruba 12 metrů. Pokud o takovém víte, můžete ho nabídnout radnici v Havířově. Tady je mluvčí Rozálie Seidl-Pokorná.
13: Město Havířov pokračuje v hledání vhodného vánočního stromu, který bude dominantou letošní sváteční výzdoby. Pokud mají občané na svých pozemcích vhodný jehličnan, mohou jej nabídnout k posouzení jako kandidáta na vánoční strom.
12: Vaše tipy na vánoční strom čekají na odboru komunálních služeb magistrátu města Havířova. Tropické teploty mohou v nadcházejících dnech ovlivnit provoz na železnici. České dráhy proto lidem s předstihem doporučily, aby v případě možnosti vyrážely na cestu mimo nejteplejší část dne. Podle předpovědi nás v příštích dnech čekají teploty až kolem 40 stupňů. Český fotbalista Michal Sáček skóroval v odvetě druhého předkola Ligy mistrů proti Fenerbahče. Jeho tým Górnik Zábře ale po domácí remíze 1-1 a předchozí venkovní porážce 0-1 v soutěži končí. V základní sestavě polského celku nastoupil také záložník Lukáš Sadílek. Obránce Ondřej Zmrzlý zůstal na lavičce.
3: Dnešní počasí je jako z pohádky o létě. Teploty velmi vysoké, máme naměřit kolem 35 stupňů, dokonce i na některých místech to se to může přehopnout, třeba i na 37. Na Valašsku jenom 33, tam bude trošičku chladněji a obloha, ta bude jasná, krásně modrá. Taková ta letní, tak si ji užívejme.
2: Hit Radio Zlín.
3: A když jsme u toho léta, tak to je čas dovolených, že jo? A my si společně řekneme, jaké věty před dovolenou neříkat, aby se z té dovolené nestal nějaký horor, anebo vůbec, abyste na tu dovolenou mohli vyrazit. Daniel Potter, to je muzika, která pro vás bude hned na začátek této hodiny, Bad Day, ale nebojte, ono to až tak bad dneska nebude. Užijte si to, zdraví vás Filip Bartek.

Taková letní houpačka Bruno Mars, Lazy Song na Hit Radio Zlín. Máme 9 hodin a 13 minut, hezké dopoledne. Kolikrát je člověk rád za to, že má doma vtipálka, většinou to ženy ocení, no ale možná je dobré takovéhle typy lidí nebrat na dovolenou. Některé forky se totiž nemusí vyplatit hlavně na letišti. Tam se pozorně totiž poslouchá každá věta, teďka se nebavím o letištích, jako jsou třeba Biskupice nebo Kunovice, ale takové mezinárodní letiště v Praze. Oni tam totiž teďka zastavila kontrola chlapíka kvůli větší powerbance a nechtěli ho prostě s ní pustit. A on prostě plácnul, že je to bomba. Okamžitý zásah policie, pyrotechnici, komplet prohledání úplně celé rodiny, stopka od letecké společnosti, okamžité vyloučení z přepravy a dovolená v Turecku. Bye bye. Ano, policie připomíná, že na letišti se nemají říkat slova jako je bomba, terorista nebo zbraň. Ani ze strany, jo. No ale se kolikrát neudržíte, že jo, a přistanete a říkáte, to byla bomba dovolená. A už mi vás brali. Nebo manželka chce třeba, jestli byste ji nezašel na kafe a vy řeknete, už tam letím jako kulka. I tohle se může stát. No tak pozor na to, co říkáte na letišti. Pozorně nás prej poslouchej. Lost Frequencies, aby potom vaše žena nezněla takhle.

0: Tak co, kterým songem začne Marek Ztracený největší český koncert v historii? Vlastní svět? Možná, to je otázka. Za 8 dní Marek Ztracený na Letenské pláni, teď ale na Hitrádiu Zlín. Na našem Instagramu mimochodem můžete hlasovat, který song by právě měl být na tomhletom koncertě jako první. Jsou tam typy jako Minulost, Ztrácíš, jo, mega hit, jeho vlastně taková ta první vlaštovka, která ho vystřelila úplně do výšin hudebního showbiznisu. No, skočte se tam podívat a klikejte, uvidíme, jak to nakonec celé dopadne. My jsme včera rozdávali lupeny na Marka Ztraceného, teď ale budeme rozdávat radost další muzikou. Lady Gaga anebo Damiano David už za malou chvíli na Hitrádiu Zlín. Dneska dopoledne.
1: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce.

0: Hlavní pět. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

Já nevím, jestli pouštět teďka takové rychlé písničky, aby člověk, aby mu z toho nebylo větší horko. Pojďme trošičku jako se lehoulince uklidnit. Dáme si Síla a jeho legendární pecku Crazy.

0: Bečná Rihanna, Don't Stop the Music na Hit Rádiu Zlín. My vám přejeme z Hit Rádia Zlín hezké dopoledne. Za 3 minuty budeme mít 9:45, přátelé. A říkám ten čas záměrně, protože možná třeba musíte stihnout nějakou schůzku nebo vyrazit třeba na autobus, na vlak. Na Vsetínsku za chvíli půjde slyšet už jenom hydraulika od toho, jak se otevírají autobusům dveře. Dohromadné dopravy totiž na Valašsku přibyl další elektrobus a oni si tak celkově Valaši jako ujíždí na té elektromobilitě, protože technické služby dostali 3 nové kousky, no prostě se tam rozmáhá na tom Vsetínsku takovýhle trend. Jakože, kdo se někdy svezl v elektroautu, tak musí potvrdit, že je to zážitek, a ještě když vám ten, kdo ho má, dovolil to řídit. Jo, tak to bylo něco, že jo. Jenom u té veřejné dopravy, tady bych byl docela opatrný, možná bych tam dal, já nevím, nějaký jako zvuk, nějaký repráček, aby to fakt šlo slyšet, protože jak je to tiché, tak ani neuslyšíte, že vám za rohem na zastávce ten autobus už ujel.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Archeo Skansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
3: Před 1000 lety tu suřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeo Skansenu Modrá. Zve vás?
2: Archeo Skansen Modrá. Archeoskansen.cz.
4: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
5: Do zahrady věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Trošičku nosíček nahoru, nafrněná Barbora Poláková na Hit Rádiu Zlín. Mimochodem, tahleta dáma bude určitě tuhletu pecku hrát příští víkend, ne tenhle ten, ale ten další na setkání muzikantů v Bílých Karpatech v sobotu. Tam právě bude vystupovat. No ale teďka je úplně jiný čas. Dneska máme čtvrtek, máme 30. července a teploty budou stoupat, říká to Bára Purkatová ve zprávách za chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, v ulici Zámecká, obec Napajedla, tady je olej na vozovce, na místo vyrazili hasiči, kteří to budou muset řešit. A v obci Hustisko Solanec, kousek od obchodu s potravinami, řeší policie dopravní nehodu, kdy auto vrazilo do informační cedule. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
10: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
11: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
14: Máme 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Teploty budou ode dneška rychle stoupat. Odpoledne už může být místy až 38 stupňů Celsia. A meteorologové proto varují před vysokou zátěží teplem. O něco chladněji bude jen na severu a severovýchodě země, do 34 stupňů. Opatrní by měly být hlavně staří a nemocní lidé a také děti. Cesta z Bohumína směrem na Karvinou bude bezpečnější. Město totiž dokončilo novou stezku pro pěší, která usnadní situaci obyvatelům na konci místní části Skřečoň. Při každé cestě z domova museli totiž chodit po krajnici a míjet tak množství aut na jedné z nejvytíženějších silnic našeho regionu. Na východě Polska v noci zněly sirény, které ohlašují letecký poplach. Někde lidé hlásili, že slyší hukot letícího objektu. Asi 45 kilometrů od města Lublin pak v poli objevili kráter, který teď prověřují hasiči a policisté. Česká plavkyně Abigaili Bernardová zdolala po třetí kanál La Manche, tentokrát stylem prsa. Trasu dlouhou 34 kilometrů urazila z Británie do Francie za 17 hodin a 38 minut.
0: Na Slovácku měříme už teploty přes 30 stupňů a nebojte, dotahuje se to tak skoro všude. Jenom na těch Valachoch budeme mít o cosi méně, tady totiž máme naměřit jenom 33 ve stínu. Maxima, jinak ve Zlínském kraji, 37 a více. Bude jasná obloha, užijeme si krásného slunečného, ale hlavně letního dne.
12: Hit Radio Zlín.
0: Teď jenom nemůžeme si stěžovat na teplo, když jsou prázdniny, že jo? Amy McDonald, to je muzika, kterou pro vás mám takhle po desáté.

Bob Sinclair, hezky zpěvná a upískaná písnička Love Generation na Hit Radio Zlín. 10 hodin na 12 minut. Taky při plánování výletu nebo dovolené používáte větu: no uvidíme, jak bude. Letos se z toho snad možná i stal životní styl. Dřív jsme řešili, jestli máme do kufru přibalit plavky nebo mikinu. Dneska, jak sledujeme to počasí pořád a máme to denně k dispozici na tom mobilu, tak řešíme, jestli vůbec ten kufr vytáhnout ze skříně. A přesně o tomhle tom mluví ubytovatelé v Beskydech. Říkají, že čím dál víc znát, jak lidé plánují podle počasí. Když hlásí slunce pár dní vlastně jako dopředu, tak zvoní telefon a všichni by se jako mohli přetrhnout a chceme k vám, chceme k vám. A když je tam déšť, tak sedíte na té recepci a ta směna se vleče a vleče. Letos, přátelé, kamarádi, o naší dovolené nerozhoduje jenom jedna žena, vaše partnerka, nebo ale i meteoroložka Dagmar Honcová.

0: Obchodník s deštěm na Hitrádiu Zín. Za 8 minut bude 10:30. No a skupina Krištof, kamarádi, teďka válcuje hitparády. Myslím si, že třetí nejposlouchanější skladbou českého éteru je Půlnoční hřích, jejich aktuální novinka. A představte si, oni na streamovacích službách, na Spotify a podobně, vydali takové EPčko, kde je těch verzí této písničky několik. Můžete si tam dát akustickou, kdy to zpívá Richard Krajčo s Dominikou, nebo třeba instrumentální, že byste si to chtěli zaspívat vy. Ale jsou tam taky dva remixy a taneční pecky a je to velice zajímavé, tak až budete mít prostor, tak si to klidně můžete pustit, ale teďka rozhodně nepřelaďujte, Hitrádio Zlín jede dál, hrajeme další hity a jenom ty největší, třeba za chvilinku We Pray od Coldplay anebo Selena Gomez, to je muzika, na kterou se můžete těšit v následujících minutách.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: No, co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No, tak to si rozumíme.
7: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
9: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen

teď rovnou skočit do bazénu, že jo? Selena Gomez a Love You Like a Love Song, Baby, na Hitrádiu Zlín. A o té lásce se vždycky zpívá v těch letních hitech. A já vám jeden takový připomenu, který nám trošičku říká, že už se blíží summer party na Hitrádiu Zlín. Zítra totiž odpoledne začíná a pojedeme až do neděle ty největší letní hity za poslední desítky let. A mezi ně patří i třeba Show Me Love.

0: Hezky svižně, jak se to na dopoledne hodí. Pink a Runaway. Když se tak dívá člověk z toho okna za zatáhnutými žaluziemi, tak cítí, že je tam neskutečné vedro. Doufám, že se nepečete a že vám muzika z Hitrádia Zlín dodává energii. Za chvilinku třeba Justin Timberlake, Billy Gillies a další. No ale jdeme se podívat na to, co se děje kolem nás. Některá města mají takovou svoji typickou vůni, jak se říká, že jo. Když se v Brodě ještě vařívalo pivo, tak já jsem miloval tu vůni toho sladu. Tohle si jako asi tři další momenty pamatuju ze školky. My jsme totiž měli školku právě naproti pivovaru. Pak se člověk nemá divit, že mu rezavý mok tak chutná, že jo. No ale, nebo třeba v Uherském Ostrohu. Tady když se jdete večer projít, když jdete večer na procházku, je to tam nádherně voní kávou. No a když přijdete do Otrokovic, tak hledáte kolík na nos. Tady normálně tamní radnice řeší, že zaznamenala za asi poslední měsíce rekordní počet stížností na zápach. Nikdo neví, co to je. Odkud to jde? Čistička říká jako hej, my jedeme furt prostě stejně. Radnice s tím ani pořádně nemůže nic dělat. Tak já nevím, no. Jedině počkat na víkend, protože víkend bude přát tomu, že se bude na zahradách, na balkónech grilovat. Tak když budete o víkendu procházet Otrokovicemi, tak ucítíte vůni masíčka.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Jste ze Zlína a okolí?
3: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
2: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
3: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
2: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
3: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
2: www.oaza-klidu.cz
4: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najde

0: CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio Zlín.
0: Zlep

0: Jízda s Hydrádiem Zlín pokračuje za chvíli 11 hodin a Bára Purkartová přináší zprávy, ve kterých se dozvíme, že kouč české ženské hokejové reprezentace chce dostat naše holky na úroveň Kanaďanek a Američanek. Více ve zprávách za chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor u ZOO Lešná, tady řeší na křižovatce Lešenská a Lukovská dopravní nehodu dvou aut, na místě už je ale policie. Pozor v obci Hutisko-Solanec, tady kousek od obchodu s potravinami se vyšetřuje nehoda, kdy auto vrazilo do informační cedule, na místě také byla policie. Vaše dopravní info volejte anebo namluvejte hlasovky na WhatsApp 601 13 13 05.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Jasně, já ti splním přání, Trio.
4: Ryba jo.
3: Chytrý mozek.
4: Bujné svaly.
3: Kila dolů, bez námahy.
5: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
7: Krnko brání, krnko brání.
8: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
9: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
8: Dojděte okoštovat Vizovice. Těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz
10: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
13: 11 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné dopoledne. Anonym vyhrožuje uložením bomby na některé z policejních služeben. Pisatel rozeslal výhrušky e-mailem. Riziko je podle policie nízké. V krátké době je to už druhá hromadná bombová výhruška. V pondělí anonym hrozil uložením bomby stovkám úřadů, obchodních center a dalších budov po celé zemi. Řada školáků se po letních prázdninách vrátí do nového. Města tradičně využívají dva volné měsíce k potřebným opravám a modernizaci škol. Třeba Vsetín na ně letos vyčlenil desítky milionů korun. Největší akcí letošního roku je oprava střechy celého komplexu základní školy Ohrada, která vyjde na 32 milionů korun. Rozsáhlé požáry na jihu Evropy už mají dopad na turistiku. České cestovní kanceláře přestaly do těchto oblastí vozit své klienty. Jaké zájezdy je teď možné stornovat, to ví místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
14: Jedině v případě, že se týká termínů, které jsou teďka blízko, pokud to má někdo třeba na podzim, na září, na říjen, tak samozřejmě ho to neopravňuje ke bezplatnému stornu, ale důležité je vždy vyjednávat s cestovní kanceláří.
13: S požáry bojují kromě Francie a Španělska také Itálie nebo Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe. Nový kouč ženské hokejové reprezentace Brian Aidalsky má s českým týmem smělé plány a cíle. Na přípravný kemp do Chomutova pozval 640 hráček. Zároveň uvedl, že touží dostat český výběr na úroveň Kanaďanek a Američanek, které ženskému hokeji dlouhodobě dominují.
0: Na mnoha místech ve Zlínském kraji se už teplota přehoupla přes 30 stupňů Celsia. Dneska budeme možná atakovat i ty 40. Na Valašsku bychom měli mít jenom lehce něco přes 30. Bude jasná obloha, svítí sluníčko, do toho pofukuje takový příjemný větřík, tak snad nás trošičku alespoň osvěží v tenhle ten čtvrtek.
11: Hit Radio Zlín.
0: Hezké dopoledne s muzikou z Hit Radio Zlín, One Republic, Timbaland anebo Ale Farben. To vám nabízím na začátek této hodiny.

Ale Farben a Baby Goodbye, jedna z těch svižných pecek na Hydrádiu Zlín. 11 hodin a 11 minut, něco si můžete přát, kamarádi. A já si přeju, aby byla doba taková, jakou jsme zažívali dřív a poslouchali pecky, jako třeba na Dvor, kdy se tam textovalo: vybagrujte Čechy, Slovensko chce more. My tady máme mořské klima a nemusíme nic bagrovat, heč. Na Jižní Moravě, v okolí Strážnice konkrétně, je podle expertů, odborníků teďka klima stejné, jako bylo v minulém století u Středozemního moře. Strážnice má podobně tropických dní, jako třeba před 30 lety bylo na Hvaru. Tak už nám vlastně chybí jenom ta slaná voda a teplota pořád stoupá, tak si myslím, že by bylo dobré třeba, kdyby nějací ochotníci vzali bagříky a začali už teďka jako hloubit nějakou strouhu, která by sem dovedla to moře. Klima prostě na tom na Moravě už máme. Teď už stačí jenom vyřešit tu vodu. Flipside a Trumpets, muzika, která vám bude hrát do toho horkého parného dne. A já doufám, že se nikde nepečete, že to zvládáte na výbornou, a když tak dodržovat pitný režim, sem tam se zajít někam schladit, i supermarkety mají klimatizace, nemusíte mít svoji vlastní. Posloucháte Hydrádio Zlín.

0: I takovéhle rokové pecky hrajeme na Hit Radio Zlín, které posloucháte právě teď, 11 hodin 22 minut. Kdybyste dneska už si připadali, že se vám potí i žaluzie, tak máte cestu třeba na Vsetínsko, mám super tip, kde se pěkně schladit. A ještě si tam můžete dát oběd, vlastně můžete zajít na meníčku. Na zimáku ve Lhotě u Vsetína mají teďka v hale kolem 7 stupňů Celsia. Já doufám, že teda tady tímhletím super nápadem jsem jim z toho neudělal den otevřených dveří, ale kdyby bylo někomu extra vedro, tak můžete tady zavítat. My ale zavítáme za další muzikou, Mašeriu za chvíli, a nebo Jelen všude zdejší. Hrajeme jenom ty největší hity, ať už české, anebo zahraniční.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
3: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
4: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
7: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
6: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
7: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
5: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

jednou naše děti budou říkat, tohle hrávali v rádiu, když jsme byli malí. Co hrálo nám, tak to vám pustím za pár sekund. Jenom řeknu, že přesně takové lhajty si můžete užívat večer ve speciálu od 18 hodin, kdy hrajeme dekády. To nejlepší z 80, 90 a milénia. Pojďme na to. Spice Girls, kámoši. Jo!

0: Báječný Simple Plan na Hydrádiu Zlín dozněli, za chvilinku budeme mít 11:45 a možná vás ty teploty, které jsou teďka aktuálně, dotáhnou někam k vodě, možná vám bude takové vedro, že skočíte cestou z práce někde do rybníka nebo do jezera, které potkáte u silnice, ale víte o tom, že si můžete dokonce sami udělat test na silnice, kdybyste měli petku, tak do ní máme prej nabrat vodu, 20 minut nechat na sluníčku, to sluníčko je důležité, a když bude voda zaklená celá, tak jsou to řasy a můžete tam jako skočit. Když ten binec vyplave nahoru, tak jsou to synice a mohly by třeba citlivější osoby s tím mít problém. No ale kde rozhodně tohle to nemusíte řešit, tak to je koupaliště Zelené ve Zlíně. Tam mají kvalitu vody tip-top, každý den to řeší několikrát a navíc tam dneska odpoledne potkáte naši moderátorskou dvojku Pavla a Šárku. Vemte plavky, od 15 se koupejte s námi na Zeleném.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Check Rally Zlín!

0: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová

0: roll-on nebo deo stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dvě auta se srazila na E50 poblíž Kunovic, konkrétně u sjezdu na Vésky. Vyšetřuje to policie, projíždíte opatrně. Srážka vlaku s člověkem nad nemocnicí ve Zlíně už dopravu neomezuje. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Coop. Všechno dobré.
5: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Extrémní teploty s atakem na 40 stupňů mohou mít také vliv na železniční provoz a způsobit omezení dopravy. Co si nezapomenout do vlaku během horkých dnů, připomene mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
11: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort.
10: Při plánování svých cest je dobré sledovat aktuální informace na webu Českých drah nebo v mobilní aplikaci. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga to řekl po schůzce s premiérem. O zkrácení docházky na základních školách před časem mluvil šéf sněmovny Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš. Údajná úspora 50 miliard, o které mluví Okamura, je podle ministra nereálná. Na německých silnicích hrozí zítra, ale také o víkendu největší zácpy z celého léta, varuje tamní automotoklub. Dopravní situace bude komplikovaná především na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidají i ti, kteří se z ní naopak vrací. Teď ještě pohled k nám.
1: O letní filmovou školu v Uherském Hradišti byl letos podobný zájem jako loni. Dorazilo 4600 akreditovaných návštěvníků a v balíčcích se prodalo dalších víc než 5000 vstupů. Poslední projekce nabídla filmová škola dnes. Ve festivalové sekci letos zvítězila rodinná sága Vše, co z tebe zbylo. Díky podpoře diváků ji příští rok uvidíme v kinech.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: I dál čekejme na východě Moravy samé slunce a pořádné vedro. Maxima 34 až 37, na Valašsku aspoň o něco méně. Noc bude tropická, bude přes 20 stupňů.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: 37 stupňů odpoledne, vítejte v pekle, čeká nás další krásný odpoledne v krematoriu, 12 hodin 2 minuty, já vám přeju pohodové poledne, dobrou chuť k obědu a když máme ten tropický den, tak opět začneme letní srdcovkou a pokud máte pocit, že v těchto obrovských vedrech už opravdu jako vidíte všechny svatý, no tak se tady dáme panenku Marii. Rok 1995, Ricky Martin, Maria!

0: zlatý 90 na Hit Radio, Ricky Martin.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovka s číslem 1 nás tady vzala do roku 1995. Prázdniny 95. Ty brďo, co jste dělali v té době? Předpokládám, že o prázdninách jste se dost možná každý den váleli na koupališti nebo někde u rybníka, co? Je to tak, bazény moc nebyly, zahraničí, tak to bylo drahý, no a tak jsme se opravdu od rána do večera váleli u rybníku na dece. Máma nakrájela meloun, když jsme byli hodní, tak koupila cukrovou vatu, pak nás musela samozřejmě zase utěšovat, protože jsme byli poštípaný odvoz, jsme byli ulepený od té cukrový vaty. Starší ročníky, tak ty většinou tak hráli ping-pong, že jo, ten se extrémně často hrál. Línej tenis, jsme si my jako děti pinkávali. No a ten den vlastně byl neuvěřitelně dlouhej a byl krásný. A já bych dneska chtěl, abyste v srdcovkách zavzpomínali právě na to dětství u vody. Napište mi na 777-937-777 anebo klidně pošlete hlasovku na stejný číslo, to je WhatsApp Hit Rádia. Jak vy si vzpomínáte na dětství u vody? Kam vás rodiče brali? A napište mi, budete vědět, který rybník přesně to byl, v jakém to bylo městě, co jste tam tenkrát dělali, jak na to vzpomínáte. Pojďme si dnes dát tohle krásný tropický poledne u vody. My se mezi tím s další srdcovkou, nech si potom přečteme vaše vzkazy, tak se vydáme do roku 1984 a protože samozřejmě venku je strašný vedro, tak musíme trošku zvolnit tempo. Mám tady skupinu Foreigner a jejich nádhernou baladu. Tak tady je srdcovka s číslem 2 na Hit Rádiu.

0: Natasha Bedingfield s hitem Unwritten. Tak to je třetí srdcovka, kterou jsem pro vás dneska přichystal na čtvrtek. Je čtvrt na jednu, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách vzpomínáme na naše dětství u vody, kam vás brali rodiče a vlastně především prarodiče, protože je pravda, že tenkrát se o nás hlavně staraly ty babičky. Obecně tenkrát ty babičky byly trošku mladší než babičky teď současně našich dětí, ale to je samozřejmě i naše chyba, že jsme trošičku se založením rodiny čekali déle než naši rodiče. Takže od toho jsou tady i vaše zprávy jasným důkazem. Ahoj Jiříko, já trávila prázdniny u babičky na chatě, chodili jsme se koupat do blízkého lomu. Babička vždycky vzala dvoukolový vozík, do něj naložila mého mladšího bráchu a sestřenici, svačinu, osušky a šlo se koupat. Tam jsme strávili skoro celý den, pak když už jsem byla starší, tak jsme vzali kolo, jeli se koupat s kamarády do řeky zhruba 5 kilometrů. Byly to nádherný časy, krásný léto, přeji Jana, děkuji za tuhle zprávu. Ahoj, já si vzpomínám, jak nás babička Růža brala k řece. U Berounky v Srbsku byl na břehu vysekaný vstup do vody, nahoře nad ním na louce jsme měli v trávě deky a v řece jsme chytali na kus dřeva, nebo respektive na dřevo a kus vlasce malé rybky, kterým jsme říkali řízci. Byly to nádherné prázdniny, moc ráda na to vzpomínám. Žádné koupaliště, jenom příroda okolo a v tašce jabko a voda. Zdraví Terka. A ještě jedna zpráva, to je tady od Jardy. Čau, mě s bráchou brali rodiče každý den v Plzni na Bolevický rybník, na Bolevák. Pamatuju si, jak jsme tam seděli na molu, půjčovali si lodičky a šlapadla. Byla to nádherná doba. Jsem rád, že poslouchám srdcovky a díky tobě jsem si teď mohl zavzpomínat na tyhle prázdniny. Musím zavolat rodičům, jestli mají doma ještě fotoalbum. Fotek od vody určitě budeme mít doma spoustu. Zdraví Jarda. No tak, rádo se stalo. Tohle jsou krásné vzpomínky a přesně kvůli tomu já věřím, že stejně tak jako já, i vy máte rádi naše srdcovky. Od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin, protože díky této hudbě my se můžeme vrátit nejenom do dětství, ale do puberty a vlastně i do těch časů, na který občas úplně zapomínáme a přitom byly tak krásný. No tak teď půjdeme opět do 90. let. Mám tady připravenou další srdcovku, která se velmi často objevuje jako srdcovka na přání, tak dneska vám ho takhle splním, aniž byste si o to právě teď napsali. Je tady německá eurodancová skupina a jestli máte rádi 90. eurodance, no tak nemáte zač. Tohle se vám bude extrémně líbit. Klidně si můžete stoupnout, pokud právě neřídíte. Farao! There is a star! Legendární hit. Tohle jsou srdcovky Hit Rádia. Právě teď.

0: co holky, dámy, přiznejte se, měli jste plakát Take Dead v pokojíčku, na dveří nebo u postele? No, nebyli jste sami. Já teda ne, ale moje sestra určitě ano. Pátá srdcovka na Hit Rádiu. Take Dead a Pray.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je před námi poslední srdcovka. Vždycky tak strašně rychle uletí. No jo, prostě, ten čas rychle běží, když se člověk baví. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Opět vám chci udělat radost, čeká nás srdcovka na vaše přání. Tak schválně, napište mi dneska na WhatsApp Hit Rádia, jakýho zpěváka, zpěvačku nebo jakou kapelu tak jste měli v pokoji na plakátu? A to platí i pro vás, kluci. 100% jsme i my tam měli tak někoho, to je jako o tom žádná. Já tam měl teda Vandama, pak tam byl obrovitánský plakát Ivety Bartošu. Což vlastně jako nevím proč, protože tu jsem neposlouchal, ale ono to tenkrát asi bylo tak, když jsme byli děti, jak jsme se k těm plakátům moc jako nedostávali, že když rodiče potom přinesli nějaký plakát, tak jsme byli rádi, že jsme si něco mohli vylepit, jo? Takže já tam měl obrovský plakát Ivetky. Zase na druhou stranu bylo to v době ze svatby upíru a tam ona byla nádherná, takže jako jasně, hodila se mi tam, hned pod ním byla Pamela Anderson, tu jsem si pak vyletěl sám. Ale dost o mém pokojíčku, chci se teď dostat do toho vašeho, jo? Obrazně řečeno. Dejte vědět. A já vám dneska srdcovce na přání už za chvíli zahraju právě tu vaši kapelu nebo toho vašeho oblíbeného interpreta, který tam s váma byl v průběhu vašeho dětství anebo puberty. Už za chvíli srdcovka na přání.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Del Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio. Když jedete na dovolenou.

0: Måneskin, The Loneliest na Hit Radio, za 5 minut bude 3/4 na jednu. Nejvyšší čas dát si srdcovku na přání.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Ptal jsem se, jaký plakáty jste měli ve vašem pokoji, klučičím i holčičím, tak co se týká kluků, tak nejvíc tady ve zprávách na WhatsAppu Hit Radio na čísle 777-937-777 vyskakuje jméno Natalie Oreiro. Jasně, myslím, že asi každý kluk byl zblázněný do Natalie Oreiro, jakožto do divokýho anděla, protože prostě holka, která byla cool, hrála fotbal, vlastní sranda, a ještě krásně zpívala a měla velký prsa, dokonalá kombinace. Co se týká dívčích pokojů, no tak tady asi za všechno mluví zpráva od Jarky, která píše, hele, klasika holčičího pokoje, Backstreet Boys a jejich Everybody. Tenhle plakát mám ještě schovaný v krabici z poklady z dětství, díky za dnešní srdcovky, Jarka. No a pak se mi tady objevila zpráva a to je za mě srdcovka na přání pro dnešní den, protože tohle si ani nepamatuju, kdy naposled jsme hráli na Hit Rádiu. A je škoda, aby se na tenhle hit zapomnělo. Lucka píše, ahoj Jirko, my jsme se ségrou měli ještě tak do 14 let na zdech Tiziana Ferra a moc jsme ho milovali. Já říkám, no jasně, já na něj úplně zapomněl, tak si ho pojďme připomenout. Perdono na Hit Rádiu.

0: vzpomínka, kterou jste dneska na Hit Rádiu nečekali. Tiziano Ferro, hit Perdono, srdcovka na přání.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A Peťa píše, tak jako teď se mi vrátil moji platonickou lásku, normálně brečím a buší mi srdce. Jo, rádo se stalo. Luci, ještě jednou děkujeme za tenhle výběr. Já bych teď pubertální holka, tak řeknu, nevím, kdo je víc hot, jestli to počasí venku, nebo Tiziano Ferro. Každopádně. Tohle je teda důvod, proč poslouchat srdcovky. Zítra další srdcovka na vaše přání a možná, že najdeme další zajímavý poklad, možná, že znovu uslyšíte vaši platonickou lásku, nebo jak se dneska říká, váš crash, který jste měli, no crash spíš teda, než crash. Váš crash, dobře. No jo, no tak je mi 40, tak se snažím být mladý. Každopádně zítra opět srdcovky ve 12 hodin tady na Hit Rádiu. No a pokud máte rádi klasiku z 80., 90. a z milénia, tak i dneska večer poslouchejte Hit Rádio mezi 18. a 21. hodinou.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Archeo Skansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
4: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeo Skansenu Modrá. Zve vás?
3: Archeo Skansen Modrá. Archeoskansen.cz.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Jste ze Zlína a okolí?
10: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
9: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
10: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
9: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
10: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
9: www.oaza-klidu.cz.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Letním hitem končíme dnešní tropické poledne. Za minutku je tady 13. hodina a Lucie má nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Práce na silnici omezují provoz mezi Valašským Mezříčím a Jarcovou. Zalévají tam spáry, jezdí se kolem nich kyvadlově a provoz řídí pracovníci stavby. V Brumově Bylnici je úplně uzavřená ulice U dráhy. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezóny naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Toto je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
11: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. V prezidentských volbách by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory, jinak by šlo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice. Silné požáry na jihu Evropy mají na turistiku dopad. České cestovní kanceláře přestaly do těchto oblastí klienty vozit. Jaké zájezdy je tedy možné stornovat, poradí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
13: Jedině v případě, že se týká termínů, které jsou teďka blízko, pokud to má někdo třeba na podzim, na září, na říjen, tak samozřejmě ho to neopravňuje ke bezplatnému stornu, ale důležité je vždy vyjednávat s cestovní kanceláři.
12: S masivními požáry bojují kromě Francie a Španělska také Itálie nebo Řecko, stejně tak Tunisko, Maroko a Alžírsko. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola nastoupí proti Tromsø po výhře 1-0 v Norsku. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Lokomotiva srazila dnes dopoledne ve Zlíně cyklistu. Nehodu nepřežil. Přejížděl koleje v místě přechodu pro pěší nedaleko Lidlu nad nemocnicí. Strojvedoucí neměl šanci zareagovat. Okolnosti teď prověřují kriminalisté. V tomto místě se podobné nehody bohužel stávají často. Policisté proto vyzývají k větší opatrnosti.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
1: Slunečné a tropické dny nás na východě Moravy čekají i dál. V neděli se sice trochu ochladí, bude maximálně 33 stupňů, už v pondělí má být ale zase 38.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Tropické odpoledne v Česku pokračuje dál. 3 minutky po jedné hodině, vám přeju dobrou chuť. Dneska v tom horku je to těžký dát si něco k obědu. Máte vůbec chuť k jídlu? To je nějaký spíš jako salátek, zmrzlina, meloun, něco takového. Ale dát si třeba teďko svíci, co? Nebo guláš se šesti? Ne. Takhle, samozřejmě, jsou tací mezi náma, který to úplně naprosto v pohodě zvládnou. Ale jinak moc jako nemáme chuť k jídlu. Ale pozor, je důležité jíst i v tomhle vedru a zároveň také dodržovat pitný režim, ideálně třeba nějaký elektrolyty, že jo, to je taky jako hodně moderní, nebo kokosovou vodu, i to do sebe můžete zkusit narvat, anebo alespoň tu obyčejnou. Dneska víc, než normálně. Na osvěžení. tady na Hit Rádiu posílám další letní hit. Bruno Mars právě teď.
10: Hit Rádio Zlín.

0: někdy hledáme.
1: Marek Ztracený. Záznam hitu originál, živě sedenu. To je jenom taková připomínka toho, co nás čeká, protože 8 dní zbývá do největšího dosavadního koncertu v Česku. Marek Ztracený na Letinský pláni a opět živě. Jdete? My jo. No a o tom to léto je, že jo? O zážitcích, aby jsme měli po létě v září o čem v práci vyprávět, nebo ve škole, že jo? Naštěstí teda teď ministr školství řekl, že zrušení devátých tříd není na pořadu dne, takže Babiš s Okamurou v tomhle případě momentálně ostrouhají. Názor si na to udělejte sami, jo? To nemusíme řešit tady ve vysílání. Každopádně jedno je jasný, že kdyby se zase končila základka v 8. třídě, tak by děcka vlastně jako nepřišly o jeden rok na základní škole, jo? To je mimo. Ale přišly by o jedny celý letní prázdniny. Teď by vlastně vláda vzala 2 měsíce volna, 2 měsíce vzpomínek, 2 měsíce zážitků. To by byla škoda, alespoň teda podle mě. Tak jo, tak se mi pochlubte, pokud nejste v práci, kde teď ve svým volnu o prázdninách posloucháte Hit Radio. Pošlete mi fotku na 777 937 777, abych vám mohl závidět a užívejte i nadále léto. Vždyť co jinýho, než tohle krásný počasí a sluníčko by nám mělo zlepšit náladu.

0: Anastasia na Hit Radio Sick and Tired ve 13 hodin 23 minut. Jestli už jste taky úplně unavený z toho věčného utrácení peněz, tak my vám pomůžeme, protože už zítra je pátek a to znamená, že zítra si můžete vyhrát až 10 000 korun na benzín nebo na naftu. Stačí se dovolat do studia a odpovědět správně na všechny otázky, které vám položím. Hele, je horko, jo? Je horko, tak já to udělám co nejjednodušší. Já vám dám nápovědu. Odpovědi jsou 1 až 10. Fakt, to je celý. 1 až 10, jenom číslice. Ne teda v pořadí od 1 do 10, to je jasný, ale jinak jsou to jenom číslice. To znamená, že dostanete třeba otázku, nevím, kolik máme prstů na jedné ruce? 5. Správně. Pokud teda neděláte na cirkulárce. Kolik dní je v týdnu? 7. Výborně, tak už máte 2000 a takhle pojedeme dál. Za každou správnou odpověď máte ode mě 1000 na tank kartu Easy od Orlenu. Celkem je to až 10 000, to znamená, takhle vypadá dokonalá desítka Hitrádia. Takže zítra mezi 12 a 15 tady na Hitrádiu. No a kdyby náhodou to nevyšlo, no tak hrajeme každý pátek až do konce prázdnin. Dohromady tady mám pro vás 60 000 korun. A kdyby ani tak to nevyšlo, tak pozor, s tank kartou Easy můžete šetřit a ušetřit za pohonné hmoty na čerpacích stanicích Orlen po celý léto, protože momentálně Orlen má epický slevy, jsou tam 2 koruny na litr, nebo korunu na litr, záleží, co budete tankovat. Navíc ve Stop Café vás osvěží i limitované letní drinky a na cestu si dopřejete čerstvě rozpečené sendviče. To všechno najdete na čerpacích stanicích značky Orlen. A zítra dokonalá desítka s Orlenem a Hitrádiem o 10 000 korun na pohonné hmoty.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Trojanovicích na Novojčínsku za 2 miliony korun. Byt 3+1 v Kamenickém Šenově na Českolipsku za 3 miliony 165 tisíc. Byt 3+1 v Opavě na Předměstí za 4 miliony 120 tisíc. Rodinný dům v Dětmarovicích u Karviné za 3 miliony 990 tisíc. A zahrada v Dolních a Habarticích u Děčína za 390 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z

0: Věžky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.

0: Del Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
3: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
2: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
3: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem

37 stupňů Celsia. Další tropický den, tak nás čeká zítra i o víkendu. No a my tady na Hit Radio tak pro vás chystáme doslova a do písmene tropický víkend, protože když už je to léto a je takhle krásně. Ano, je

0: Činasky a Vrchlabí ve 2:45. Posloucháte Hit Radio a pokud jste teď v práci, tak vlastně jako asi buďte rádi, jestli teda neděláte v kuchyni, v restauraci, protože venku tam se nedá dýchat. Venku je opravdu neskutečný vedro. Ono vlastně jako venku, když člověk je, tak nic nedělá a rovnou hubne, jo. Taky máte pocit, že jste vyplavili tak 3 kila. To vlastně jako není špatný, jo, ale věčně ty tropy nebudou. Tak pokud chcete ničit vaše tělo v rambodílně, tak mám pro vás tip. Tenhle víkend poslouchejte Hit Radio, protože tenhle víkend můžete od nás vyhrát 2měsíční členství ve Form Factory, což je taková super parta lidí. Dostanete možnost zažít funkční trénink pod vedením zkušených trenérů. Je to parta, co ti bude držet palce a výsledky vlastně jako pak uvidíte sami 100% za ty 2 měsíce. Crossfitový box, jo, trénuje tam parta lidí, co se chtějí sáhnout na dno a posunout se dál. Dostanete od nás neomezený vstup na skupinové lekce s profesionálníma trenérama po ruce a navíc i přístup ke kompletnímu vybavení boxu na celé 2 měsíce. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Hrajeme o to už teď o víkendu a je to vlastně o hitu, který se vyplatí. Vaší oblíbené písni, možná i tý motivační, která vás donutí do toho fitka nakonec vyrazit. Stačí, když ji nominujete přes formulář, přes náš web a pokud ji uslyšíte o víkendu ve vysílání, tak stačí pak zavolat akorát k nám do studia. No a je to vaše. To je celý. Jak říkám, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. V klidu si je tam projděte a o víkendu vám držím palce.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Motory se zahřívají a my taky.
3: Největší jízda roku je tady.
2: Od 14. do 16. srpna tě čeká Barumček Rally s Hitrádiem Zlín.
3: A pozor, celý týden soutěžíme v Hlavou proti Zlínu o akreditace, které vás dostanou ještě blíž k závodním speciálům.
2: Barumček Rally Zlín s Hitrádiem Zlín.
4: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO. Zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
5: Trnko brání, Trnko brání.
6: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
7: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
6: Dojděte okoštovat Vizovice. Těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
8: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
9: Prosecco přesně v italském stylu?
10: To je Mionetto.
9: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
10: Mionetto.
9: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
10: Mionetto.
9: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
10: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
12: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
14: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
16: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak jsme vás vzali aspoň na chviličku do zoo. Shakira na Hit Rádiu ve 13:08 a před námi taky nejnovější zprávy s Lucí. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Práce na silnici omezují provoz mezi Valašským Mezříčím a Jarcovou. Zalévají tam spáry, jezdí se kolem nich kyvadlově a provoz řídí pracovníci stavby. V Brumově Bylnici je úplně uzavřená ulice U dráhy. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
8: Jasně, já ti splním přání, Trio.
9: Ryba jo.
8: Chytrý mozek.
9: Bujné svaly.
8: Kila dolů bez námahy.
10: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
9: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
11: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
17: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv pře Lucie Daňková. Průměrná naplněnost hotelů a penzionů je v aktuální turistické sezóně na 43%, podobně jako loni. Přesto zhruba polovina podnikatelů hodnotí letošní sezonu v porovnání s předchozím létem hůře. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
18: Co se týká první poloviny roku, tak v Praze byla velmi úspěšná. Průměrná obsazenost byla někde kolem 71%. Průměrná cena se zvýšila zhruba o 4%, takže to byl úspěšná polovina roku. Ten samotný červen na konci už byl velmi podobný tomu v loňském roce. Co se týká začátku prázdnin, tak tam vidíme propady jisté. Odhadujeme, že se bude pohybovat obsazenost někde do 70% v těch letních měsících.
17: Letos je také patrné, že hosté zkracují pobyty a šetří na doplňkových službách, jako je stravování nebo wellness. Bývalý prezident Václav Klaus bude řečníkem při posledním rozloučení s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Ze smuteční řečí vystoupí také ministr kultury. Pohřeb se uskuteční se státními poctami, a to v pražských Strašnicích v pátek 7. srpna. Milan Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. V horku bychom neměli nechávat láhev s vodou nebo dalšími nápoji dlouho na přímém slunci, zejména pokud je už otevřená. Při vysokých teplotách se totiž zvyšuje riziko množení bakterií. V horku podle odborníků vydrží nejdéle nezávadná voda ve skle nebo v kvalitní nerezové láhvi. Teď se ještě podíváme k nám.
1: O letní filmovou školu v Uherském Hradišti byl letos podobný zájem jako loni. Dorazilo 4600 akreditovaných návštěvníků a v balíčcích se prodalo dalších víc než 5000 vstupů. Poslední projekce nabídla filmová škola dnes. Ve festivalové sekci letos zvítězila rodinná sága Vše, co z tebe zbylo. Díky podpoře diváků ji příští rok uvidíme v kinech.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
1: I dál čekejme na východě Moravy samé slunce a pořádné vedro, maxima 34 až 37, na Valašsku aspoň o něco méně. Noc bude tropická, bude přes 20 stupňů.
15: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Dvě hodiny odpoledne je na čase si tady udělat na Hit Radio zase takovou malou společnou talk show a protože je čtvrtek, tak si dáme opět nepopulární názor. Mám tady jeden pro vás, tak budu chtít vědět, co vy si o tom myslíte a jaký vaše zkušenosti jsou. Zatím si můžete zapamatovat telefonní číslo nebo se aspoň připravit 777 937 777. Dáme Coldplay.

Coldplay a obloha plná hvězd, ta nás asi čeká i dneska v noci. To je tropická noc. Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a já tady mám celkem zajímavé téma v rámci nepopulárního čtvrtečního názoru. A ten se týká babských rad, jo? To je prostě věc, která má naprosto fantastický marketing, ale říká se v rámci nepopulárního názoru, jo, že babské rady jsou většinou jenom jako taková ta internetová kachna z doby, kdy ještě nebyl internet. Že to prostě je blbost, že to nedává smysl. Na každou nemoc existuje cibule. Na každou bolest zase slivovice, že jo, na každý nachlazení ponožky a když nezabere ani jedno, tak zřejmě jste prostě jenom málo leželi pod pořinou a někde vás ofouklo. Ano, já chápu, že některé rady tak jsou rozumný, odpočívat, pít, dát si vývar, jasně, ale pak jsou tady právě typu věci cibule do ponožek, zubní pasta úplně jako na všechno, co pálí, nebo to přesvědčení, že otevřený okno zabíjí, rychleji ty bacily a tak dále, jo. Tak já říkám, tradice sama o sobě není důkaz, protože kdysi dávno, tak se třeba i kouření doporučovalo na nervy, že jo, jo? A teď mám na vás otázku. Myslíte si, že babská rada je opravdu blbost? A popřípadě, kterou babskou radu vám doma vnucovali, přestože už tenkrát jste věděli, nebo aspoň tušili, že jste jenom součástí rodinného experimentu? Dejte vědět na 777-937-777. Dneska řešíme babské rady. To znamená rady, který se v rodinách dědí po generace, jenom nikdo se prostě neodvážil tenkrát babičce odporovat. Co si o tom myslíte? Nepopulární názor na Hit Radio začíná právě teď, tak dejte vědět.

Hudbu složil, slova napsal. To je taky krásná romantika, krásný romantický film. Babská rada říká, jestli chcete postoupit na druhou metu, tak ji pozvěte domů na film. Ale tohle je možná babská rada, která úplně jako funguje, občas teda zabírá. Nicméně dneska v rámci nepopulárního názoru řešíme to, že babský rady jsou přeceňovaný. Jo, konečně to taky někdo jako řekne nahlas, že velmi často jsou to prostě jenom rady, které se dědí z generace na generaci, ale vlastně absolutně nedávají smysl. Ptal jsem se, co vy na to? 777-937-777. Lucka píše, no konečně to taky někdo říká. Moje babička mi přírýmě dávala cibuli vedle postele, rýma sice zůstala, ale 3 dny jsem nemohla vstoupit do vlastního pokoje. Martin Skladna, hele, na všechno jsme doma měli slovovici. Na bolest zubů, nachlazení, žaludek, špatnou náladu. Myslím si, že děda nebyl léčitel, jen měl systém. Peťa, když jsem se spálila od slunce, babička mě natřela jogurtem. Připadala jsem si jako gyros, který se příliš dlouho opaloval. Tady já ale jako musím zase říct, že já asi bych zrovna tady tomu jogurtu věřil. Jo, to jsem taky zažil, byl jsem taky úplně spálený, úplně brutálně. Mamka mi to taky mazala nějakým jogurtem a podle mě to zabralo. Takže tady já bych si jako řekl, že možná na tom něco bude. Honza, na bolest v krku mi máma zavázala kolem krku mastnou ponožku. Nemoc jsem přežil, ale moje důstojnost zemřela okamžitě. Co? Mastnou ponožku? Fuj. To. O tom jsem jako nikdy neslyšel. Cibulovej zábal, jo. Psí sádlo. Namazat na hrudník. Taky. Ty, ale mastnou ponožku. No nic, pokračujem dál. Tomáš, další. Babička tvrdila, že když budu chodit bosí, nastydnu od nohou. Dodnes nevím, jak se rýma dostává, schodila až do nosu, ale evidentně má výtah. Tak jo, tak teď by mě zajímal ten váš názor. Myslíte si, že tedy babský rady jsou přeceňovaný, anebo bychom na ně měli dát i v roce 2026? 777 937 777 je WhatsApp Hit Rádia.

0: čtvrteční odpoledne na Hitrádiu Huntrix. Je 14 hodin 22 minut a my řešíme babský rady. Nepopulární názor je, že babský rady vlastně jako nestojí za nic, že by se neměli úplně poslouchat, protože to je přeceňovaná věc. Píše Alan z Litoměřic a píše mi, babské rady mají svoji váhu. Mám to prověřené a o tom sádle je to 100% pravda. Já používám i sádlo s trávou na odhlenění a doporučuju to. Tak je fakt, že u téhle kombinace je dobrý to, že pokud tě to neodhlení, tak aspoň máš dobrou náladu. Je to celkem jedno. To je taky super. Já mám můj vlastní příběh s babskou radou. Jsem jednou moderoval velký gala večer a měl jsem strašnou rýmu, ale jako brutální. Měl jsem tak ucpanej nos, že jsem nemohl dýchat, natož mluvit. A někdo mi tam poradil, abych si udělal silný koncentrát soli s vodou a brčkem to vtáhnul do toho nosu. Já byl fakt zoufalej, takže jsem udělal roztok, vzal jsem brčko, šňupnul jsem to. No a pak jsem okrát nějakých 10-15 minut seděl s hadrem za krkem a hlavou nahoru, protože mi nešla zastavit krev z nosu. Takže tohle je můj případ a moje vlastní zkušenost s babskýma radama. Každopádně dneska tak se hodně straší taky s klíšťatama. A to je tady další zpráva, kterou mi tady píše Michal, že ho hodně dlouhou dobu provází problematika s vytahováním klišťáků. Že vždycky měli zažitý zakapat olejem, vytočit a tak nám to odmala dělali. Jo. A dneska se všude říká, že je to špatně a takže sám kolikrát musí poprosit ženu o vytáhnutí klišťata, když nemůže sám a ta to takhle dělá taky, se slovy, že to vždycky fungovalo. Opatrně naznačuju, jestli není lepší teda přejít na jiný modernější systém, ale z rodiny to tak prostě mám sám, no. Takže sám nevím, jestli dodržovat babské rady nebo ne. Tady u těch klišťat, tak tady se zastávám já osobně ty teorie, že je určitě lepší zkusit tu novou moderní metodu a nekroutit, ale vyvyklat a ničím asi jako nezakapávat. Ale kdo ví, kde je pravda, no. Každopádně shodneme se na tom, že babské příběhy a babské rady zbožňujeme všichni. Když už sami nevíme, kudy kam, tak to prostě vyzkoušíme. Často je zkoušíme vlastně hned jako tu první možnost, ale je pravda, že když prostě jako začne problém, jo, a najednou přijde rada, hele, použij spíš jako slivovici, tea tree oil a tak dále, jo, polívku, čaj, klid. A k tomu je ten argument, vždycky se to tak dělalo, tak možná je na čase zjistit si i druhý názor. Jo, takhle. Shrňme to. Babiččina láska léčí, babiččina cibule už je případ od případu, vývar ano, odpočinek ano, ale jakmile léčba vyžaduje ponožku, půl litru slivovice a cibuli, tak by bylo asi dobrý vidět ještě druhý lékařský posudek. Na Hitrádiu už za chvíli Dua Lipa, taky Atmo Music a další nepopulární názor přesně za týden.
1: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: Tanečná stanice Dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.

0: Hotel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

posloucháte dnešní čtvrteční odpoledne s Jirkou Plnářem. A pánové, máte rodinu? Jakože jste tátové od rodiny? Jestli jo, tak já mám pro vás úkol. Je to teda hodně náročná challenge. Hodně těžká, velmi, velmi až extrémně náročná, jo? Ale může vám zachránit celou rodinnou dovolenou. Zkuste na rodinný dovolený, alespoň na chvilku, uskromnit svůj humor, jo? Ono totiž jako velmi často je jednou z nejničivějších zbraní v celém vesmíru právě vtipný táta na dovolený. Jo, teď je jasný důkaz, který se stal tady v Česku, konkrétně na letišti v Praze. Tady jeden táta od rodiny, tak nahlas prostě akorát řekl: jsem terorista. To bylo celý. Takhle to udělal, takhle to řekl, no a letěl. Respektive teda neletěl, jo? Vůbec. Pak už vám nepomůže ani já to tak nemyslel, nebo mám blbej den, anebo ale jenom jsem chtěl vidět, co se stalo a tak dále. Prostě nic, žádná diskuze, žádný vrácení peněz za letenky, jenom čistá, drahá ostuda. Chtěl bych být mouchou v taxíku na cestě domů a slyšet, co všechno mu jeho paní řekla. Takže opravdu, hele, tohle je tak blbý, takhle. Za mě jako super, jo. Já mám blbý humor rád, ale je pravda, že nás opravdu velmi někdy dostane do úzkých a v tomhle případě tak je to stálo celou dovolenou. A je to tak velký extrém, že se o tom mluví v rádiu, že se o tom píše všude na sociálních sítích. Tak zkuste, jak říkám, alespoň chviličku uskromnit svůj humor. Já do toho půjdu s váma. Teď vím, že se mi to asi nepodaří, ale zkusíme to. Na Hit Rádiu si dáme další hity. Za chviličku Miles Smith a teď taky vzpomínka na 80. léta.

0: Smith na Hit Radio chviličku před 3:15, to je chvíle, kdy se s vámi Jirka Plnáš loučí. Díky za to, že i dneska odpoledne jste poslouchali Hit Radio. Věřím, že dál zůstanete společně s námi, protože od 15 hodin už se na vás těší taky naše oblíbená odpolední show. Do té doby z hitu ještě například Ale Farben nebo naši oblíbení Blink 182. A já se na vás budu těšit zase zítra ve 12 hodin srdcovky a mezi 12 a 15 vám budu rozdávat 10 000 korun na pohonné hmoty. Tak se smějte, přežijte to vedro a zítra ahoj.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937.

0: víkend na Hit Radio. Hit
1: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Au.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Pánem jsou málo ty majky, ale to... Jo, slyším.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor si dávejte nad Uherským Brodem, konkrétně na trase mezi Újezdcem a Polichnem. Tam se řeší čerstvý lepivý asfalt na vozovce, tak ideálně se tomu úplně vyhnout. A co dalšího se děje na cestách? To pište nebo posílejte hlasovkou na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Každý už tam bude.
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Coop. Všechno dobré.
6: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Pěkné odpoledne. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Uvedl to minister školství Robert Plaga s tím, že to vyplynulo z jeho schůzky s premiérem. Údajná úspora 50 miliard korun je nereálná, jak Plaga zdůraznil. Diskuzi o efektivitě českého školství podle něj nelze řešit tupými škrty. Na jeden předpis bude možné vydat maximálně jedno balení léku na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen, který v českých lékárnách dlouhodobě chybí. Rozhodl o tom rezort zdravotnictví. Do Česka už dorazilo 1000 balení léku tamoxifen Orifarm, který se postupně rozváží do lékáren. Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až 7 velkých datových center pro umělou inteligenci. Původně se přitom hovořilo jen o 5 takzvaných gigafactory pro AI. Výzva je otevřena do 12. listopadu. Zájem ucházet se o vybudování jedné z těchto továren už dříve oznámilo i Česko. Fotbalisté Jablonce dnes budou doma s Varaždinem odvracet konec v evropských pohárech. Čeká je odveta druhého předkola konferenční ligy. Před týdnem Jablonec prohrál v Chorvatsku 2-3. Dnešní utkání začne v 6 hodin večer.
1: Počasí v pěti slovech.
2: Dneska padák, ideální na koupák.
1: Hit Radio Zlín, živě. Vysíláme živě z nejlepších míst na východě Moravy.
3: Právě teď jsme slyšeli lingvistu Martina a za to děkujeme. Nicméně, přátelé, kde pak my to jsme?
4: No tak jasně, že na tom koupáku, přesně jak říkal Martin, prostě dobře to trefil.
3: Já si myslím, protože dneska na koupališti Zelené nejen, že to žije, že tady je spousta lidí, někteří dokonce jsou možná i na náš popud, protože tady máme pro vás i hry, ale co víc, my tady celou hodinu budeme živě vysílat.
4: Pavel zkusil vodu a byla skvělá, já jsem zkusila ledové kafe a to je ještě lepší. Přátelé, jestli nemáte co dělat, vyrazte na Zelené za námi.

0: Podcast na východě Moravy.
1: Odpolední show samozřejmě k dispozici tady na Hit Rádiu Zlín, ovšem dneska ne z Blatcové, dneska z koupaliště Zelené. Dneska tady se mnou taky Michal Košut, technický ředitel pod lavičkou Stezy. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, zdravím posluchače Hit Rádia Zlín.
1: A já se rovnou úplně jako vypálím do černého a zeptám se, jestli chodí letos lidí víc nebo míň, oproti třeba minulým létům.
2: Záleží, jak to budeme porovnávat. Sezona 2024 byla výrazně dobrá, oproti tomu sezóna 2025 byla špatná, bylo chladné počasí, dlouho pršelo, takže záleží, jak to budeme porovnávat. Letošní sezóna se zatím jeví, že bude někde uprostřed. Doufám, že se nám ještě v rámci tohoto víkendu návštěvnost zvýší a tu sezónu 24 doženeme.
1: Dokdy vlastně je otevřené? Do září? Nebo kdy se uzavírají brány?
2: Není to jednoznačné, záleží zase na tom počasí. Obvykle jedeme první, druhý týden v září.
1: Jo. Jaká je návštěvnost, ještě mě zajímá, mezi jednotlivými sportovišti Stezy, ale těmi vodními, čili Lázně Zlín, Panorama a koupaliště Zelené. Kde chodí, jako, je nějaké, jako, že řekneme, Zelené je prostě top, tam chodí nejvíc lidí, nebo?
2: Tak ono taky záleží na tom prostranství. Koupaliště Zelené je, co se týká prostoru, největší, totiž tady největší návštěvnost, nejvyšší návštěvnost zákazníků. Ono má taky výhodu v tom, že máme tady vzrostlé stromy, je tu pro návštěvníky podstatně více stínu. Když to na druhou stranu koupaliště Panorama je zase oblíbenější při tom mírně chladnějším počasí. Každé koupaliště má své výhody.
1: Je složité a nebo nákladné udržovat koupaliště? Třeba ten bazén, já nevím, když přijde bouřka nebo něco, já předpokládám, že to se pak musí čistit. Jak se tohle řeší? Je to jako složitá věc?
2: Je to individuální, je to složitá věc, je problém samozřejmě, když přijde nějaká přívalová bouřka, přívalové deště, dostat návštěvníky z těch bazénů, poskovávat všechny lhátka, poskovávat deštníky. Musí to být velmi rychlá koordinace plavčíků, aby všechno pouklizeli.
1: Teď nemusíte odpovídat, ale zeptám se tak, je to nákladné udržovat koupaliště?
2: Je to nákladné, musíme udržovat kvalitu vody, musíme udržovat celé prostředí, když se podíváte tady kolem dokola, je tu spousta zeleně, takže všechno toto se musí udržovat.
1: Mě napadl investiční plán, že bych si pořídil vlastní koupaliště, ale asi to není žádná sranda, že?
2: Přesně tak, není to sranda, protože ta údržba je skutečně nákladná, musíte mít na to kvalifikované lidi, musíte mít na to spoustu prostředků, není to sranda, abyste udrželi jenom tu vodu v té kvalitě, kterou požaduje hygiena.
1: Říká technický ředitel pod hlavičkou Stezy Michal Košut. Za chvilku se k tomu ještě vrátíme.

0: It's beautiful things that I've...
1: Hit Radio Zlín živě. Vysíláme živě z nejlepších míst na východě Moravy.
2: Dneska odpolední show a Hit Radio Zlín ne pro vás, ale ne ani možná s vámi, jakožto mezi vámi, protože dneska se nacházíme na koupališti Zelené, což je pod lavičkou Stezy. Se mnou také Michal Košut, technický ředitel právě od Stezy. Ještě jednou dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Musím se ještě zeptat, jenom tak se vrátím, možná někteří i posluchači budou pamatovat, že my jsme s vámi otevírali venkovní bazén na Lázních, tak je to dva měsíce, tak se zeptám, jak se mu zatím daří, tomu bazénu?
3: Já bych řekl, že je to výborné, zatím máme pouze dobré zprávy, zákazníci, návštěvníci si to pochvalují, bazén vypadá skvěle, má nový povrch, skutečně si myslím, že tato akce se nám podařila na výbornou.
2: Teďka ještě taková technická otázka, co se týká vlastně všech nejen koupališť, ale i sportovišť právě pod Stezou, že když jdete do lázní, všichni víme, že dostáváme takové ty čipové hodinky, ten modrý pásek je, pokud já si ho koupím na delší dobu, že si ho nabiju na později, jenže já s těmi čipovými hodinkami můžu chodit mezi jednotlivými sportovišti, čili i sem se s ním dostanu.
3: Přesně tak, v rámci společnosti Steza Zlín, která provozuje městské sportoviště, můžete vlastně navštívit jakékoliv sportoviště v naší správě. Řeknu například atletický stadion, koupaliště Zelené, koupaliště Panoráma, plavecké bazény na Hradské, nebo například tenisový areál na Mlacové.
2: Teď se nabízí otázka, jestli to můžu nabíjet i jinak než fyzicky na místě.
3: Můžete, vstupy jsou možné několika způsoby, buď to si koupíte jednorázový vstup, nebo si koupíte tady ty čipové hodinky. Samozřejmě my jsme teďka se snažíme jít s dobou, takže jsme zavedli dobíjení online z pohodlí domova. Takže ty čipové hodinky můžete kdykoliv dobít z pohodlí domova. Uvidíte tam zůstatek, uvidíte tam průchody. Myslím si, že to skvělá věc pro naše zákazníky.
2: No návštěvníky. Já to třeba ocením hlavně ten zůstatek, že nepřijde nepříjemné překvapení u pokladny, takže já to cením. A ještě jedna věc, já jsem ještě zjistil, že my se tady odsud nejen do areálu můžeme dostat přes hlavní vchod, přes ty čipové hodinky, ale i do basketbaru, nahoru do restaurace.
3: Přesně tak, na druhé straně koupaliště máme sportovní halu Zelené, kde součástí této haly je restaurace basketbar a před restaurací máme turniket, kde můžete vlastně buď to jednorázovým lístkem, vstupenkou nebo čipovými hodinkami projít tady do této restaurace.
2: Já tam můžu v plavkách tam přijít? Nebo bylo by asi lepší se oblézt?
3: Samozřejmě není úplně vhodné tam chodit v mokrých plavkách, protože pro další zákazníky to není úplně komfortní, když si po vás sednou, ale můžete i v plavkách.
2: Super. A ještě mě zajímá, jak se dozvím, jestli je nebo není otevřené, buď na Panoramě nebo tady na Zeleném, když je třeba pošmorno a teď jako nevím, že jo, jaké je počasí, jestli, ale chtěl bych se svlažit, jak to zjistím?
3: Toto má na starosti naše kolegyně z marketingu, kterou zdravím. Snažíme se tyto informace sdílet jak na webových stránkách společnosti, tak samozřejmě na Facebooku a na Instagramu.
2: A já tady pro vás mám ještě jedno takové překvapení. Já jsem se díval, co se o vás píše na internetu, což je vždycky samozřejmě jako silně nepříjemné. Nicméně,
3: tak to jsem zajímavý, zvědavý.
2: Google recenze, jo, tak já jsem tady viděl 4 hvězdičky od jistého Adama. Píše, vše super, hodně zeleně, ale po 15. hodině trošku víc lidí.
3: Pro nás je to příjemná informace, že máme tolik návštěvníků, že skutečně se nám koupaliště plní.
2: Tak můžu samozřejmě doporučit podívat se na ty recenze, je to docela zajímavý. Nemáte tam mimochodem, co je taky zajímavý, nemáte tam jedinou negativní. Všimli jste si toho?
3: Já se přiznám, že jsem se na Google na tyto recenze nedíval, že ty recenzí je spousta všude, hodně, není možné sledovat úplně všechno, ale jsme rádi.
2: Ne, tak je to koupaliště Zelené, má obrovskou historii a všichni sem rádi chodí, máme to rádi, je to kus naší, dá se říct, i zlínské historie. Tak my vám za to vlastně můžeme zároveň poděkovat, že to tak hezky spravujete a že se o nás staráte.
3: Děkuji moc krát a ještě jednou zdravím všechny posluchače Hit Radia Zlín.
2: Říkal Michal Košut, technický ředitel pod lavičkou Stezy.
1: Hit Radio Zlín, živě. Hit Radio. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Do zahrady Věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
6: Jasně, já ti splním přání, Trio.
7: Ryba jo.
6: Chytrý mozek.
7: Bujné svaly.
6: Kila dolů, bez námahy.
8: Ryba jo.
9: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
10: Jste ze Zlína a okolí?
11: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
10: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
11: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
10: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
11: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
10: www.oaza-klidu.cz.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
14: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: na východě Moravy.
1: Já myslím, že úplně každý, kdo může, prchá v tomhle vedru k bazénu a naše odpolední show Hit Rádia Zlín prchla taky. Vysíláme dneska živě z koupaliště Zelené ve Zlíně a teď budeme trošičku vlastně možná pomlouvat zlíňáky nebo chválit, to ještě uvidíme, protože my jsme si k mikrofonu pozvali plavčíka s krásným zvučným německým jménem Gerd Štrobak. Já vás tady vítám, dobré odpoledne.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Zlín.
1: Já se musím rovnou zeptat, proč je to není úplně běžné zlínské jméno, tak kde jste se nám tady vzal?
2: Otec se nám tady vzal.
1: Jo, dobře.
2: 60. přijel z Německa na výlet do Zlína a už tady zůstal.
1: No jasně, tak Zlín je krásný, tak já se nedivím. Zeptáme se, co se týká tady koupaliště Zelené, tak jaká je zatím letošní sezóna? Je to horší nebo klidnější než v předchozích letech? Ať už se to týká úrazů nebo konfliktů třeba?
2: Co se týká počasí, to asi všichni sledujeme to, ale co se týká nějakých konfliktů a úrazů, většinou vždycky konflikty bývají na začátku v tom červnu. Tam se musí vytřídit, když řeknu, zrna odplev. Některé partičky se musí se jim domluvit, pokud to nepomůže, domluví městská policie, takže začátkem sezóny jsme několik part vyházeli, ale teďka to hodnotím jako, že je tady absolutní klid. A takhle se mi to osvědčilo i v minulých letech.
1: To je zajímavé, že to takhle funguje, fakt na začátku sezóny vytřídit, jak říkáte, to je dobrý. No a poslouchají vás takhle jako děti nebo i dospělí, když fakt na ně zavoláte, prostě hele, tohle nedělej, je to tak, že fakt přestanou většina, anebo jako jsou problémy?
2: Záleží děti a děti. Někteří samozřejmě ano. Řeknou ano, sorry, nevěděli jsme, jak to funguje, v pohodě. Pak jsou partičky, které řeknou ano, ano, stejně se na to vykašlou. Tak to řešíme tak, že přijde druhé napomenutí a důrazné vysvětlení, co všechno, nebo důrazné, podrobnější vysvětlení, co teda všechno můžou a nemůžou a upozornění, že po třetí už se nebude napomínat, ale už se budeme loučit.
1: Jasně.
2: A paradoxně bývají někdy větší problémy s rodiči.
1: Já se právě, mě zajímá, kdy je ten moment, kdy už se volá jako městská policie, protože to mi přijde tak extrémní, že já jsem to asi neviděla ještě na koupáku. Jak často se tohle děje?
2: Tady jsme to letos měli zatím jenom jednou. Na koupališti na Panorámě mám pocit, že říkali, že to bylo dvakrát. Ale je to v případě, kdy partička opakovaně dělá binec, nereaguje na upozornění plavčíka. Je jim řečeno, aby opustili vodu. Jestli chtějí, můžou sedět na dece, ale ve vodě už nebudou. Jo? Když mluvím o přestupování provozního řádu, tak se jedná o hrubé porušování. Jo? Drobnosti neřešíme až takhle.
1: Jasně.
2: A v případě, tak jako se to stalo letos jedné partičky, která tady dělala skutečný binec, sedli si na deku, za půl hodiny šli zase do vody. Jo? Nedali si prostě říct, byla povolána městská policie, dokonce mám pocit, že trvalo 15 minut, že se dohadovali i s nimi a nechtěli poslechnout ani je.
1: Hezky.
2: Já si pamatuju za svých mladých let, že plavčík, co řekl, prostě platilo.
1: Platilo, jasně.
2: A jestli neplatilo, nesmělo se to doma říct. Kdybych to řekl, dostanu z každé strany pár
1: jasně,
2: 20.
1: No.
2: Dneska to tak nefunguje.
1: Je to taková doba.
2: Chodí stížnosti od tady těch part, rodiče si stěžují na to, že jsme si dovolili jejich dítě jim vyhodit.
1: Ať to nemáme ale jenom takové negativní, tak pojďme zhodnotit, jaká je celkově práce plavčíka ve Zlíně. Je to taková jako pohodinda, prostě pěkné počasí, pěkné babě v plavkách, proč ne? A nebo chodíte domů úplně grogy, je prostě vyčerpaný?
2: Záleží na počasí, záleží na okolnostech a strašně moc, v mém případě záleží nejvíc na tom, jaká je skladba na tom koupališti. Když je skladba jako dneska, po takové té probírce první, té červnové, tak je to úplně paráda. Rodiče s dětma, skupinky mladších, kteří si dají říct, jo, takže je to úplně na pohodu. V případě, že se vyskytnou skupiny, které si říct nedají, tak člověk přijde domů, ale úplně grogy. Nevím, jestli to tady můžu říct, ale bez panáka to potom prostě nejde.
1: Naprosto rozumím. Tak myslím, že to bylo hezké uzavření tohoto rozhovoru. Moc děkuju a přeju, ať máte co nejméně práce tady ve Zlíně. Děkujeme.
2: Jo, děkujem.

0: východě Moravy.
1: Hit Radio Zlín s vámi tak jako odpolední show, dneska ale z koupaliště Zelené. Šárka by teďka měla mluvit, ale nedává pozor, nevím, co děláš.
2: Mávám svým dětem, které já jsem takhle samozřejmě vzala taky k bazénu, protože přátelé, vy všichni, co máte doma děti, víte, jak je náročné přes prázdniny sladit práci a zábavu dětí, takže já jsem to dneska vyřešila takhle.
1: To je vlastně, a ty ještě dostaneš zaplacíno.
2: No ještě přesně, doufám.
1: Nicméně je tu jedna věc, která se úplně opomenula a byla by obrovská škoda to nezmínit, že Steza letos slaví nádherné narozeniny. Už je zhruba v postgraduál, něco takového na vysoké, 25 let,
2: já myslím, že to je krásný věk, já pamatuju, když jsem měla já 25 let a byly to nejlepší roky.
1: A bývávalo.
2: Bývávalo, no, tak bohužel, přátelé.
1: A já vám bývávalo na svých 25 let. Nicméně někdo, kdo na 25 let nejenže nespomíná, ale teprve ho to čeká, tak jsme si tady odchytli jednoho velkého bouráka. Nazdar Jonáši, jak se máš?
3: No ahoj. Je to maminka, já jsem chtěla povědat, že ahoj tě všetci, kdo by náhodou nevěděl, tak Pája, jak se tu vysmíval Čárky, že dostane zaplatené za to, že vzala děti, tak já jsem iba chtěla povědat, že ty si vzal manželku a děti tiež. A sedíme tu teraz dokonca.
1: Tak je takže na čase na další muziku, došel čas, ale ne. Tak Jonášku, řekneš nám něco, můžeš teďka všem, můžeš něco říct.
3: Ako bylo v bazéně třeba?
1: Jaká je voda?
4: No když já to zaplatil, já můžu jít do vězení.
3: Když si to zaplatil, můžeš jít do vězení?
1: Až takhle, no tak dívej se, drsné. Tak co mě hrozí.
3: Tvoj syn je drsnej, ten děkuju se s tebou pěkně jako nezahrává, kamaráde.
1: Tak jo, tak jsem rád, že máš také pěkné vyhlídky. Uvidíme, až si sebou vezmu do vězení PlayStation, jak se bude usmívat.
2: Mně se stejně nejvíc líbilo, jak Jonášek tady před chvilkou úplně zborcený přišel, že už jako hodinu plavala, že už to má plný zuby a pojďme domů, jako jo. I takhle to může vypadat s dětmi na bazéně, no, víme svoje.
1: Každopádně, pokud jste, ať jste samozřejmě kdekoliv, pokud máte tu možnost, vemte si plavky po cestě, nebo případně někde koupíte tady hnedka u obchodu a těšíme se na vás, jsme tady.
0: Hit Radio Zlín živě.
5: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
6: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
7: To si

0: správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství Petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje Petky konkrétně podle barev.
1: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové Petky?
0: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
1: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
0: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
1: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
0: Přesně. Každá Petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
1: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Fenomén šance liga je zpět.
6: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
5: Všechny zápasy fotbalové šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
9: Hit Radio Zlín.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: východě Moravy.
1: Jak z nejlepších těch best of absolut. Protože dneska jsme, prosím vás pěkně, jakožto odpolední show z Hitrádia Mzlín vyrazili na koupaliště zelené. A teďka přichází jedna z nejkrásnějších chvil dnešního dne. My se s vámi totiž rozloučíme.
2: A skočíme si do vody. Já se strašně těším. Přátelé, asi se shodneme, že v tomhle počasí se nedá dělat prakticky nic pořádně, kromě koupání. Jako. To se shodneme, ne?
1: Koupání, jídlo. Jídlo.
2: No, ale ty chceš jíst v tomhle vedru.
1: Já mám hlas, takže já si pak půjdu na páreček v rohlíčečku s kečupíčkem výjimečně, no a my skočíme si do vodičky. Jako bez toho párku.
2: My doufáme, že se máte takhle krásně jako my tady dneska a samozřejmě další dny má být u nás na východě Moravy stále strašný vedro, takže ideální místo, koupaliště zelené, nebo panorama, nebo bajda v Kroměříži, nebo kamkoliv jenom chcete, vyrazte k vodě.
1: A je vysoká pravděpodobnost, že pokud do konce prázdnin navštívíte koupaliště zelené, že nás tady uvidíte, protože my se sem stěhujeme. Ať je jasno.
2: Ano, ode dneška jsme tady, tak se mějte hezky, čau.

0: Legendární Coolio ukončuje 15. hodinu na Hit Radio Zlín, tak snad jste si to užili společně s námi. Teď už se podíváme ale taky na dopravu. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně na ulici Cihelny v Uherském Hradišti. U Cihelny probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce kvůli havárii cyklisty, tak nohu z plynu a taky mezi Poličnou a Brankami u Valašského Meziříčí. Tam se srazily dva osobáky a cesta je neprůjezdná, tak až do toho nevletíte. Pokud jste právě na cestách, tak hlavně dobře dojeďte a vaše dopravní info pište nebo posílejte jako hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
6: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
5: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro anglickou slaninu speciál 100 gramů za 19,90 a čokoládu Milku v Billa klubu za 27,90. Billa, to dobré začíná u nás.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Kybernetických útoků na české firmy v červnu přibylo. Jejich počet se meziročně zvýšil o zhruba 35% na průměrných 3000 incidentů týdně, což Česko řadí na druhé místo v Evropě. Evropský průměr byl ve stejném měsíci zhruba 1600 útoků. A teď něco pro příznivce seriálu Policie Modrava. Na radnici v Kašperských horách je totiž k vidění unikátní výstava snímků pořízených přímo během natáčení. Expozice v galerii na radnici bude přístupná až do konce září. Policie Modrava se točila na různých místech Šumavy, kromě Modravy taky třeba na Srní nebo na Kvildě. Evakuace na řeckém ostrově Kréta kvůli lesním požárům se dotkla i českých turistů. Cestovní kancelář Blue Style přesouvala do náhradního ubytování 6. Už dnes se ale mohli vrátit zpět do svých hotelů, protože situace v zasažené oblasti je teď pod kontrolou. No a závěrem atletika. Na mistrovství Evropy do Birminghamu v srpnu vyrazí 52 českých atletů. Na soupisce chybí český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška, který o závody přijde kvůli zranění stehna. A startovat nebude ani tyčkařka Amálie Švábíková, která oznámila těhotenství.
0: Jak už dneska zaznělo, venku řádí vysoké teploty, vyjádřeno čísly, je to v tuto chvíli 34 stupňů. Ty by měly vydržet prakticky až zhruba do 8 hodiny a v noci to taky nebude nějak extra lepší. Čekáme teploty mezi 22 a 24 stupni.
11: Hit Radio Zlín.
0: A protože jsme dneska v odpolední show na Hit Radio Zlín vysílali od vody, tak zdravíme na Provodov. Jo, zatímco se Pavel se Šárkou budou dál válet na koupáku na Zeleném, tak jejich humor tu s námi zůstává i dál, jenom s drobnou úpravou, a to, že do 18. je tu s vámi Martin Král. Tak pěkné odpoledne, díky tomu, že jste s námi, a za to posílám další muziku. Guru Josh Project. Hit Radio. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

9 minut po 16. Hit Radio Zlín s vámi a venku nám to dneska pěkně peče. Nebo pěkně, na to máme asi každý svůj názor. Někdo radši zimu, ale já třeba léto úplně miluju. Pěkně u vody, ideálně s nějakým parádním studeným drinčíkem v ruce. K tomu super muzika, jo, to je něco, co by mi nevadilo klidně celý rok. Bohužel má to i neúplně pozitivní efekt a tím, že tento rok budeme na suchu. Jo, na jednu stranu prý málo prší, ale zároveň, když už teda konečně milostivě něco z toho nebe spadne, tak je to prý taky blbě, protože to je zase moc a kvůli tomu nám prý na Zlínsku švestky popadaly letos o pár měsíců dřív, než by měly. Jo, tím pádem to bude docela smutné, co se týká zásob slivovice, ale tak, myslím si, že všichni, jak jsme tady, naštěstí jakožto správní Moraváci si dokážeme poradit, protože víme, že pálit se dá dneska úplně všechno, co vyroste a to nemusí být ani na stromě. Dneska se dělají pálenky z mrkve, nektarinek, banánů, dokonce ananasu jsem našel. A my jsme třeba loni byli s kolegy na takovém team buildingu, to už je taková naše trochu tradiční akce, kde já umírám při škrábání se do kopce, ale na druhou stranu kolegové nosí právě všechny možné druhy alkoholu a loni tam vytáhli pálenku z mandlí. A tyjo, moc jsem tomu nevěřil, protože mandle mi normálně moc nejedou, ale musím uznat, že tohle jsem si fakt užil. A z toho by se dalo vzít možná i taková malá inspirace, když máte možnost vyzkoušet něco nového, nemusí být úplně od věci do toho jít, i když se vám třeba úplně nechce. Může se to vyplatit.

0: taky Marek Ztracený. Takhle nějak to může znít už za 8 dní na velkém koncertě na Letenské pláni. Tak a já ještě trochu navážu na to, o čem jsme se tady na Hit Radio Zlín bavili před chvilkou, což byly pálenky a že bude u nás letos málo slivovice, protože potřeba si taky říct, že alkohol nepatří jak za volant, tak taky na kolo, protože i když to sami na sobě třeba tolik nevnímáme, nepociťujeme, tak máme pak o něco pomalejší reakce a třeba i horší rovnováhu. No a hlavně právě alkohol je dlouhodobě součástí nebo příčinou dokonce třetiny všech nehod s cyklisty. A já to jako do určité míry chápu, protože jasně, po tom výkonu nám to prostě chutná líp, chceme se odměnit třeba v půlce trasy, vyrazit zase zpátky, ale myslím, že za nějaké velké pokuty, co tam hrozí, nebo nedej bože něco horšího, nám to určitě nestojí. Hlavně potřeba si to nechat až na doma. Ono stejně. Ta nejlepší odměna z celého výletu není to jedno pivko na půlce trasy. Je to ten pocit, když si šlapete, fouká vám vítr dozad a kolem je to všude pěkné, rozkvětlé a můžeme vypustit všechny ty problémy. Navíc, když se odměníte až doma, tak si k tomu můžete užít taky super muziku. Z našeho playlistu už za chvilku nabídnu Los Frequencies, před nimi taky Alvaro Soler, to nejlepší pro vaši letní pohodu. A už za chvilku si připravte taky svoje telefony, protože pro vás budu mít permise na Barunku, tak až zazní signál, volejte na 601 13 13 05.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
3: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
4: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
3: Dojděte okoštovat Vizovice. Těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
14: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
15: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
14: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
15: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
13: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

proti zlínu. Pojďte si procvičit mozkové závity. Volejte 601 13 13 05.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: Dvě permanentky na Barunček Rally Zlín tu pro někoho z vás jsou připravené. A halo, halo, koho zdravím na telefonu?
2: Dobrý den, Jarda.
1: Jardo, super, nazdar. Tak co, jak se máš dneska? Je všechno dobrý?
2: Všechno dobré, super.
1: Paráda.
2: Mám klimu v autě, tak strašně.
1: No, tak to je úplně geniální. Hele, dvě permice teda tady mám pro tebe připravené, ale ještě to nemáš úplně v kapse. Jako první tě čekají tři otázky, na které musíš dát správnou odpověď. Až teprve, pokud to se ti podaří, budou lísky tvoje. Tak u mě všechno ready, jdeme na to?
2: Ano, tak jdeme na
1: Tak, první otázka. Ve kterém městě byste hledali skanzen? Za A. Vsetín, za B. Rožnov pod Radhoštěm, anebo za C. Hostějov. A mám tady v závorce, kde je 42 obyvatel.
2: Rožnov pod Radhoštěm.
1: Super. Druhá otázka. Vincentka z Luhačovic je za A. horská voda, za B. destilovaná voda, anebo za C. minerální voda.
2: Minerální.
1: Super, je to správně. A poslední, jak se jmenoval legendární klub z centra Zlína? Za A. Císař, za B. pekař, nebo za C. Golem?
2: Golem.
1: Jseš si jistý, jo, určitě. Je to samozřejmě správně, dvě permice na Barunček Rally Zlín jsou tvoje.
2: Super, děkuju.
1: Tak jo, hele, necháš si je pro sebe a vezmeš někoho sebou, nebo podaruješ ještě třeba nějakého jiného fandu?
2: Ještě vezmu kamaráda, který se mnou tam jezdí už několik let, takže...
1: Paráda.
2: Ale to jsme neměli zajištěné stupenky, takže je to úplně super.
1: No tak to je úplně geniální, to krásně vyšlo. Hele, do startu nám zbývá přesně 14 dnů, tak je ještě dost času se na to i připravit. Tak si to moc užijte a měj se hezky. Ahoj.
2: Ano, děkuju, ahoj.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín. Hit.

0: a děti v tom školním věku a budou tam úkoly a hry, díky kterým pro nás bude ta historie zajímavější a hlavně zábavnější. Tak sice dneska už máme tolik aplikací úplně na všechno, že už se nám do těch mobilů pomalu ani nevejdou. Na druhou stranu, kdyby to bylo efektivnější než spát s učebnicí pod hlavou, tak to stojí za vyzkoušení.
1: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
2: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
1: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

I takhle krásně nám to zní v éteru Hit Rádia Zlín. Katy Perry, Last Friday Nights, tak je připomínka, že pátek už je za rohem a s ním přesně takovéhle největší letní hity za posledních 30 let. Vám k opékání buřtů nebo třeba sebe u bazénu budeme hrát v naší summer party. Ta právě zítra startuje už ve 3 odpoledne a potrvá až do neděle. Tak si to dejte společně s námi a k tomu ještě připomenu, že vstupenky na Barumček Rally Zlín tento týden nerozdáváme jenom v éteru, ale taky na našem Instagramovém profilu Hit Radio Zlín, tak nás tam nezapomeňte sledovat a napsat k soutěžnímu příspěvku, koho byste vzali sebou, kdyby se vám poštěstilo. Za chvilku nás čekají taky čerstvé zprávy v 17 hodin s Bárou Purkartovou, ta nám prozradí, na co si dávat pozor, pokud budeme v dalších dnech cestovat po Česku. Na to se ještě ale chvilku počkáme, mezi tím nás totiž čeká taky další super muzika. Za chvilku Lady Gaga a teď taky Disturbed s jejich předělávkou jednoho z největších světových hitů. The Sound of Silence, tak jdeme na to.

0: The Dead Dance, s ním Lady Gaga na závěr 16. hodiny tady na Hit Radio Zlín a teď už vyrazíme na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Teď už je to velice pěkný pohled na zlínské silnice, protože v tuto chvíli už by měly být všechny komplikace vyřešené a žádné další nepřibyly. Pokud mi to ale něco uniká, dejte o tom vědět zprávu nebo hlasovkou na WhatsApp 601 13 1305.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Máme 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Pohonné hmoty v Česku jsou zase o něco dražší. Nafta od minulého týdne zdražila bezmála o 2 koruny, na průměrných skoro 4,40 korun za litr. Cena benzínu roste pomaleji, zvedla se o 30 haléřů, na průměrných 2,40 korun 30 haléřů. Nafta je tak nejdražší od poloviny dubna, benzín pak od konce května. Následující dny do Česka přinesou extrémní teploty. Na většině území může být až 39 stupňů Celsia. Vysoké teploty mohou mít také vliv na železniční provoz a způsobit omezení dopravy. Co si nezapomenout do vlaku během horkých dnů, říká mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
10: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort.
9: Při plánování cest sledujte aktuální informace na webu Českých drah nebo v mobilní aplikaci. No a v souvislosti s vedrem některé e-shopy omezují sortiment. Některé dočasně pozastavily zásilky s čokoládou nebo ořechy. Teplota výdejních boxů totiž často přesahuje 50 stupňů. Mimo potraviny trpí také kosmetika, léky nebo doplňky stravy v želatinových kapslích. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromsø půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 19 hodin.
0: Krátký pohled na teploměry, ten nám ukazuje, že nám venku pořádně praží 34 stupňů, tolik měříme zrovna teď, a nezaprší a nezaprší, takže v noci se budeme muset připravit na teploty mezi 22 a 24 stupni.
7: Hit Radio Zlín.
0: Poslední hodinka dnešní odpolední show na Hit Radio Zlín je před námi, 30. července v kalendáři, a to znamená jediné, letní školní prázdniny se blíží do své poloviny, školákům ve Zlíně ale možná přibyde důvod, proč se těšit zase zpátky do lavic. O co konkrétně jde, to prozradím už za chvilku. Mezitím si pojďme užít taky další hity. Tady jsou Walk the Moon, tak díky, že jste s námi.

Taky chvilku po 17. je s vámi Hitradio Zlín. Pamatujete, jak hned po tom, co jste odešli ze základní školy na střední, tak přesně hned o prázdninách celou tu školu úplně brutálně předělali, začala velká modernizace a nakoupili tam takové ty interaktivní tabule a udělali úplně novou počítačovou učebnu. No, tak už je to tu zase. 85 milionů teď míří do zlínských škol na různé rekonstrukce a modernizace. A tak jsem začal vzpomínat na ty časy, kdy jsem já byl na základce a známky se nepsaly do školního systému, ale do papírové žákovské, která se sice jako dala někde omylem zapomenout, ale stejně nakonec všechno po čase vyplulo na povrch, a to včetně poznámek, které museli rodiče podepsat, že to viděli. Si pamatuju, že já jsem takhle jednou dostal poznámku, kde bylo napsáno: na otázku, jestli chce dostat 5, odpověděl, že 6 už asi těžko. No jo, to už bylo takovéto období vzdoru. Samozřejmě jsem pak doma dostal pěkně za uši. A co vy, pamatujete si, jaká byla vaše nejlepší poznámka, co jste kdy dostali a museli jste doma vysvětlovat? Pojďte se s námi taky podělit. 601 13 13 05 náš WhatsApp. Sem posílejte zprávy nebo hlasovky, já vám k tomu zatím pošlu další hity. Za chvilku Coldplay a teď už taky Robin Schulz.

0: Jakou nejlepší poznámku jste ve škole dostali? Na to jsem se vás ptal před chvilkou v éteru Hit Rádia Zlín a vy jste zasypali náš WhatsApp zprávami. Musím říct, že jedna je fakt lepší jak druhá, ale zkusil jsem vybrat ty nejlepší, co mě fakt rozsekali nejvíc. Přišla hlasovka o další.
1: Dobrý den, zdravím do rádia, takže moje asi taková nejhorší poznámka byla, při kreslení venku se veřejně obnažuje do spodního prádla, do závorky pod prsenky. Nevhodně se chová a vulgárně se vyjadřuje vůči vyučujícímu. Domluvte jí, děkuji. Takže to byla asi nejhorší. To bylo strašné horko, no, tak jsme se s spolužačkou vyslékli do podprsenky.
0: Přesně, někde se roztahují mosty, někde se chodí do podprsenek. Co nezvládám. No nic, další zpráva od Jardy ze Vsetína, ten napsal: dostal jsem poznámku, že jsem během písemky nahlas komentoval, jak je lehká. Pak se mi napsal na čtyřku. O, taky mistr Tesar se ho někdy utesne, nebo tak nějak se to říká, ne? A další zpráva ještě od Radka. U nás spolužáci jednou posunuli nástěnné hodiny o hodinu dopředu, aby jsme šli dřív domů, jenže paní učitelka si toho všimla a poznámku jsem dostal jenom já, prý protože jsem dost vysoký, abych na ně dostáhl. Jasně, no to je parádní důvod, to už ti tam rovnou mohla napsat, že to je za to, že se na ní neusmíval, když vešla do třídy. No jo, tak díky za všechny vaše zprávy a příběhy, moc si toho cením.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Jste ze Zlína a okolí?
4: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
3: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
4: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
3: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
4: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
3: www.oaza-klidu.cz.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
9: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen

0: Další legendární hitovka ve trhu Hit Rádia Zlín, David Guetta, Kim Petras právě dozněli. A teď už jdeme taky na tu nejzbytečnější zprávu, kterou si ale stejně budete pamatovat.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Banán je bobule, ale jahoda ne. Botanicky vzato, totiž ty semínka na jahodách jsou ve skutečnosti samostatné plody. Celý můj život byla jedna velká lež. Ještě řekněte, že melon není ovoce a končím.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit

Čtvrteční odpoledne trávíte s Hitrádiem Zlín, tak doufám, že už máte pohodičku po práci. Třeba se připravuje nějaká ta grilovačka, pivíčko, co? No mimochodem, víte, jak vám stojí na zahradě ta lokomotiva, co nemá využití, protože s ní nemáte kde jezdit? Taky ne, že? No, ale to je vlastně škoda, protože k ní byste si teď mohli koupit i vlastní kousek trati. V Koryčanech je totiž na prodej stará železnice, co už se používala jenom párkrát do roka, hlavně na jízdy historických vlaků. No a teď se prodává za symbolických 29 milionů. Tak ale zase, hele, pro šotouše neboli vášnivé fanoušky veřejné dopravy, to může být zajímavá příležitost. Na druhou stranu, pokud přece jenom by se vám to zdálo trošičku moc, nebo byste místo těch 29 měli třeba jenom 28 milionů, tak mám taky jeden tip, jak

0: www.cz.net.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Právě teď u Omoda a Jacob. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Tak nám to zase dneska uteklo tady v odpolední show na Hit Radio Zlín. Pár minut nám zbývá do té 18. hodiny a mě už tady pomalu vytlačuje ze studia Michal Pospíchal. On to má vlastně i ve jméně. Každopádně dneska má pro vás připravené taky Hit Radio Classic, čili to nejlepší z 80., 90. a milénia. Si zase zavzpomínáme na to naše dětská léta, jak jsme nemuseli řešit žádné starosti, kromě teda školy. Je fakt, že tehdy nám to nepřipadalo úplně jako maličkost, no to jsme ještě nevěděli, co nás čeká. Takže už za chvilku si takhle parádně zavzpomínáme, do té doby ale ještě stihnu taky poslat nějaké hity. Passenger pěkně do pohody si dáme za chviličku, předtím to ale naopak rozpumpuje taky Rehab. A já už se teď loučím a těším se zase někdy příště. Tak ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Práce na silnici omezují provoz mezi Valašským Mezříčím a Jarcovou. Zalévají tam spáry, jezdí se kolem nich kyvadlově a provoz řídí pracovníci stavby. V Brumově Bylnici je úplně uzavřená ulice U dráhy. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín.
3: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
4: Už tam bude?
5: Nech toho!
4: Raději už tam bude?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
10: Hi, it's me, Rita Ora.
11: I'm Macklemore.
12: I'm Dua Lipa.
13: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air.
14: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zrušení 9. tříd základních škol není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga to řekl po schůzce s premiérem. O zkrácení docházky na základních školách před časem mluvil šéf sněmovny Tomio Okamura, ale také premiér Andrej Babiš. Údajná úspora 50 miliard korun, jak Okamura tvrdí, je podle ministra nereálná. Vodní radovánky na Slapech přerušil zásah záchranářů. V oblasti Chotilska narazil vodní skútr s dětmi do skály. Na místě jsou tři zranění, z toho jedna dívka vážně. Pokračuje mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

0: péči lékařů.
1: Dechová zkouška u řidiče na skútru je negativní, policie teď zjišťuje příčinu nehody. Na německých silnicích hrozí zítra a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se přidají ti, kteří se vrací. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola nastoupí proti Tromsø po výhře 1-0 v Norsku. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Další velmi teplá noc, často tropická, od západu přechodně oblačno, nejnižší teploty 22 až 17 stupňů. Zítra ale nadále horko, jasno, polojasno, později odpoledne a na večer v severozápadní polovině přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech nepatrně chladněji. Vítr bude v bouřkách zesilovat.
3: Co se děje, to už víte, my vám k tomu teď naservírujeme ty nejlepší hity minulosti. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Tonight, New Kids on the Block. Tohle je čtvrtek na Hit Radio. Hit Radio Classic, to je hudební speciál plný toho nejlepšího, co se skrývá v našem hudebním archivu. 80, 90, taky ty největší hity milénia. Toho máme plný playlist a až do 21. večerní. Tak doufám, že vám tyhle tři hočky nostalgie vyladí den. Další hit se jmenuje Sledgehammer. Možná už trošku tušíte, že příští 4 minutky nám společnost bude dělat legendární Peter Gabriel.

0: Bell Book and Candle. Tohle je opravdová klasika, písnička Rescue Me. Už jich máte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. What a Feeling, to je pecka, kterou pro vás máme nachystanou dál. Hit, za kterým stojí Irene Cara. Písnička, která se objevila v legendárním snímku Flashdance. Dodnes jeden z nejznámějších osmdesátkových soundtracků. Mimochodem, autorem hudby je další velké jméno, Giorgio Moroder. Tak tančit budeme na Hit Radio už za chvilku. Hit
1: Radio. Kop, všechno dobré.
2: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
2: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být ryby úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
2: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici. Plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý. Medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh. Toho nestalo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tenhle hlas jste určitě poznali. Richard Krajčo a s ním i skupina Krištof. Tahle písnička ovládla ETR poprvé v roce 2001. Skupina Krištof tehdy vydala úspěšnou desku Magnetické pole. Právě tam se Kosmošop objevil. Je to single v podstatě o útěku z takové té každodenní rutiny, možná z reality. Tak doufám, že zafungoval a že stejně dobrou roli zastoupí taky Eurythmics se svým hitem The Miracle of Love. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.

0: paráda, fantastická věc z dvojice Nicole Kidman a Evan McGregor. Zpívali hit Come With Me. Tahle dvě jména znáte hlavně ze Stříbrného plátna. Písnička Come With Me je jednou z nejkrásnějších filmových milostných písní nového tisíciletí. V roce 2001 tenhle duet zazněl ve filmu Moulin Rouge. V tom snímku se objevila jinak řada dalších známých skladeb, třeba od Eltona Johna, Madony, skupiny Queen nebo Davida Bowieho. Come With Me vznikla ale originálně právě pro film. A co pak pro vás máme dál? Líbím třeba Depešáky nebo Afromena. Pro lepší náladu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

Are You Gonna Go My Way, to je hit, za kterým stojí Lenny Kravitz. Tohle byl jeden z nejikoničtějších rockových hitů 90. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám do uší dáváme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Na časové ose se teď konkrétně přesuneme do roku 2000. V jeho úvodu britsko-irské duo Moloko obohatilo hudební scénu i singlovkou The Time Is Now, která se objevila taky na jejich desce Things To Make And Do. Hrajeme na Hit Radio Classic pro lepší náladu.

0: Tohle jste určitě poznali. Jednu malou holku zpíval Martin Kučaj a skupina Proud. Ladíte Hit Radio. A hudební speciál Hit Radio Classic, který v příštích minutách rozezní a rozespívá Madonna. What it feels like for a girl. To je velký hit, který pro vás máme nachystaný. A přidáme třeba ještě roxeťáky. Co vy na to? Od nich The Look už za chvíli. Dobrý večer z Hit Radio.
1: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: Konečná stanice Dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Archeo Skansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
4: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeo Skansenu Modrá. Zve vás?
3: Archeo Skansen Modrá. Archeo Skansen CZ.

0: rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short.

Tohle jsou nezaměnitelný aha, velmi specifický zvuky, hudební styl. Ve čtvrtek večer posloucháte Hit Radio. Konkrétně hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám servírujeme, možná teď někomu k večeři, tak ať chutná, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Máme pro vás hity napříč žánry. Ten další chytnul vlnu, kdy se při přechodu z 90. do milénia začalo popularizovat eurodance, eurotrance, europop, Alice DJ a čistě pozitivní taneční skladba Celebrate Our Love. Pokud máte rádi třeba ATB, Fragmu nebo Lasgo, tohle se vám bude líbit.

0: Neil Young, Come Back and Stay. To jsme hráli na Hitrádiu. Dobrý večer. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Classic. Nekombinujeme pro vás jenom nejrůznější žánry, ale taky jazyky. A do příštích minut máme nachystanou třeba kombinaci češtiny a angličtiny. Je to tak, česká skupina Support Lesbians, toho času zpívající anglicky, a jeden z nejzásadnějších hitů jejich kariéry, Sweet Little Something. I tomu budou patřit příští minuty na Hitrádiu. Užívejte čtvrtek.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Prosecco přesně v italském stylu.
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140letou tradicí.
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.

jsou legendární Coldplay, jejich nezapomenutelný hit Yellow. Společnost vám při čtvrtku dělá Hit Radio a taky ty největší hity z 80., 90. a milénia. Posloucháte totiž hudební speciál Hit Radio Classic, který bude dál nabízet playlist plný hvězd. Koukám na to, Holly Johnson, Bára Basiková nebo třeba Moby, který nedávno potěšil Českou republiku. Prostě bude co poslouchat a bude to parádní. Tak díky.

Mr. Kiri, to je v podstatě taková charakteristika roku 1985. Tohle jsme tehdy slyšeli z každého rohu. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě do konce hodiny pro vás máme výběr toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Tak to nebudeme protahovat, ať toho stíháme co nejvíce a pěkně si vyladíme čtvrtek. Fragma může být? Dáme vám jí. Taky Eros Ramazzotti, Tina Turner. No, zase jedno velké jméno za druhým. A skvěle.

0: Grand finále je tu. Tohle byla úplně poslední písnička dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S tím dalším se ale budeme těšit už zítra, zase úderem 18. hodiny. Pro dnešek už se ale vracíme k tomu běžnému playlistu, tak už za chvilku na Hit Radio třeba Pink, taky Black Eyed Peas nebo skupina Jelen. Hezký poslech a super večer.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
1: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskanzenu Modrá. Zve vás?
0: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Hit Radio Zlín.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Zlín.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.